0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Music. First.
3: Express FM.

Bacha, bacha, bacha. Odpuste, slečno, ale takhle by to teda nešlo. Dík za drinka to všechno chápu, jen se koukat je fakt peklo. Jenže takhle blízko mi zase začíná být nízko, trochu těsno, víte co? Tak

0: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.

máme v mracích popela. Pak viděla si ve zprávách, jak říkají starý chlapy v kravatách, že je v pořádku, když děti jako ty umírají.

zrcadlo. Klesáme hladce se západem 007 level, říkal jsem, že mám talent. Zapínám telefon, vidím její zadek v hlavě, slyším jenom reggaeton.

Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Prebook. Více informací na prg.aero/salonky. Music. First. Express FM.

0: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
3: Express. Music first. Express FM.
4: Nestihli jste Express ráno? Express ráno. Poslechněte si to nejlepší na expressfm.cz.

0: pozadu nezůstala ani naše oblíbená Agáta Hanychová, která svůdně naaranžovala ramínka a pak se svěřila, že už zase není sama.
1: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu, stěhujte se bez stresu. Naše rada zní:
3: Stěhování Krbec všechno zařídí.
2: Stěhováníkrbec.cz.
3: Stěhovací a vyklízecí služby.
4: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
5: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
4: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
5: Více na www.hormann.cz.
4: Hermann. Jistota na celý život.
6: Hudba na prvním místě.
7: Express FM.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
4: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
5: Music. First.
6: Express FM.

0: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším, Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkaps ledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103.

0: Automat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Nová exotika je tady. S cestovní kanceláří Fisher můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže. Čekají vás působivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na fisher.cz.
3: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
4: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
3: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
4: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
3: Přece Hermann.
4: Hermann. Jistota na celý život. Express.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Premiér Andrej Babiš by byl pro to, aby byla zrušena státní organizace Cermat, která připravuje testy pro jednotné přijímací zkoušky na střední školy maturitní zkoušky. Babiš to zdůvodnil mimo jiné tím, že rodiče platí desítky tisíc korun za kurzy, které připraví jejich děti na testy Cermatu. Pouze idioti nebo zráci se mohou v Polsku těšit z vítězství AFD ve volbách ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. Uvedl to polský premiér Donald Tusk. České basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Čínou 70-74 a po prodloužení a následně jim výhra Spojených států amerických nad Itálií sebrala i teoretickou naději na postup do play-off. Čekáme skoro jasno až polojasno, postupně od západu oblačno, přechodně až zataženo, ojediněle možnost slabého deště a večer se zase od západu na většině území bude vyjasňovat. Teploty 23 až 27.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Ale no tak pěkné pondělí, dámy a pánové, už jsme tady a samozřejmě i veškeré posluchačstvo.
1: Ano.
3: 7. září, 7 hodin, každý 2027, mohli jsme mít takhle, počkáme na 7. minutu, ať máme šťastný sedmičky. Ať hned pošleme někomu nějaký takovýhle signál, třeba někdo čeká na nějaký magický číslo.
1: Dobře.
3: Víš, že měl takový ten víkend, prostě už nějak jakoby ten podzim, končí to léto, je na tom špatně.
1: A chtěl by nějakou spru, nějakou číselnou spruhu.
3: A potřebuje nějaký znamení, znamení.
1: Já vím, ale jediná číselná spruha je ta, že když ti prostě naskočí vejplata na účet. No. Takhle, pro někoho teda.
3: Ale tak někomu chodí kolem 10. ne? Hmm. Tak už tenhle týden to bude ta spruha. Pěkné ráno.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Vašku.
1: Já jsem ti chtěla ještě poděkovat, že jsi poctivě v pátek plnil úkoly a poslouchal si novou muziku. Ano. Já jsem tady zkoušela trošku pouštět. Pouštěla jsem novou Miley, pouštěla jsem ještě část, nebo takhle jeden song od Adély, který všichni docela chválili v takových těch různých. Všechny písničky z alba Prima seřazeny. A je to taková, já jsem pouštěla ten track Therapy, který je jako vohodně jiný, než je vlastně zbytek té desky. No a musím říct, že teď už netrpělivě čekám, jak to vlastně dopadne s těmi streamy, protože jsem viděla samozřejmě několik postů během víkendu vylezlo, že se docela streamovalo, že by tam, je tam nějaká naděje. Zatím teda aspoň první top ten, do kterého Adéla pronikla tím prvním albem, je vlastně top ten ženských debutů ve streamech na Spotify.
2: Takže to je taková podkategorie jedné podkategorie.
1: Ano, musíš udělat 3 podkategorie, aby se Adéla mohla dostat do nějakého top 10. Takže ano, ty vezmeš všechny holky, které kdy vydali debutovou desku a uděláš zebříček těch, co se nejvíc streamovali na Spotify. Mm-hmm. Tak tam se dostala. Je jo. Na tom 10. místě. Jo. Ale počkej, ale jsou tam třeba takový jako Edison Ray, ale ne o moc, jo, vem si, Adéla je 10. 10,5 milionu. Streamu. Ale vem si třeba před ní na 9. místě je Edison Ray, 13,5 a o Edison Ray se taky tam jako, to se tenkrát hypovalo podle mě ještě víc než celá Adéla, jako třeba taková Edison Ray, to jsme se tvářili, jako že je tady nová Lady Gaga, mm-hmm. Prostě úplně, jo. Ne, jinak na prvním místě tohle žebříčku je teda Olivia Rodrigo, 60,5.
2: No, tak to se dalo asi očekávat.
1: Že? Vždycky mě to úplně vlastně překvapí, jak teď poslední dobou jsme hodně řešili ty čísla a takový nějaký porovnávačky, protože já furt se snažím odhadnout, kde bude v tom Billboard 200. Tak furt koukám na nějaký ty čísla a třeba ta Olivia Rodrigo, jsem si vlastně nikdy neuvědomila, jak moc to jako, fakt jako lidi poslouchají, že ona má neuvěřitelný ty čísla i s tou novou deskou, i s těma jako předchozíma deskama, že ta tam dělá úplně jiný věci, to samý Billie Eilish, která je tady na druhém místě, ta má skoro 47 milionů, jo. Takže uvidíme, jsem na to zvědavá, jak to dopadne, no, ale hele, nějaký čísla to o víkendu dělalo, trendovalo to,
2: dával si k tomu nějaké jako i pouze, jak tě to bavilo, nebo ne?
1: Hele, nedávala, měla jsem takový z toho, já se vlastně shoduju asi s většinou těch recenzí. Je to takový pro mě střední. Vlastně si myslím, že na debutovou desku dobrý. Taky jsem to čekala víc, řekněme asi rytmičtější, rychlejší. Čekala jsem, že to bude víc KGB třeba.
2: Ano,
1: víc
2: ano,
1: takových
2: ano,
1: věcí.
2: Ano.
1: A ono je to vlastně takový...
2: Takový normální.
1: Takový normální, ale jako jo, ty věci jsou docela fajn. Myslím si, že některé věci jsou na debutový album vlastně docela odvážný. Třeba zrovna, jako je třeba ten Therapy song. A jako říkám si, jo, asi dobrý, ale takhle, zároveň, jo. Já už taky vím, že ono už to taky není pro mě, jo. Nedokážu se už tolik vžít do toho, jak dneska žijou 22-letý holky ve světě, kde ještě... Takhle.
2: Ne, vím, že bys nechtěla.
1: Vím, jaký to je pořád jakoby se bavit s těma bílejma mužema, co jakoby rozhodují o tvém osudu, s tím se jako pořád... To se nezměnilo, Adélo, ale samozřejmě jako... ale některé věci už má prostě holka jinak, než
2: jo,
1: mám já.
2: Je to tak. Takže Adélu teďka hrát nebudeme, před námi je Tyla, dáme si Royal Blood nebo Charlie XCX. Wink, wink.
3: Express ráno s Babu Hači a Vaškem Mašindou.

0: 10 over 10 na Expressu. Čas 7.19. Za chvíli slíbená Chady XCX a jí Wink Wink na Express FM.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou piveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej, ochotnej
6: ňam, ňam, ňam. Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
8: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
9: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
8: Více informací na rekbyty.cz.
9: Rekbyty, záruka kvality.
10: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300
11: Faktury, faktury, faktury.
12: Trápí vás factoring?
11: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
12: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
11: Acema jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
12: Acema pokryje jakékoliv financování.
11: No, tak to beru.
12: Acema. Jde to i bez banky.
13: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdamy teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 27 530 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz. Express. Music first. Express FM.

0: Babo, já jsem strašně moc rád, že jsi byla přítomna tomu mejdánku, který proběhl o tomto víkendu.
1: Díky za pozvání. Jeden den. Mejdánek byl výborný, bylo to velký, Vašku.
0: Plantážník proběhnul.
1: Ty plantážníku jeden. Ten mě zboural.
0: Ten mě zboural, strašně.
1: Byla
0: úplně v pohodě, ne?
1: No já jsem byla v pohodě, jenom já nejsem jako tolik zvyklá žrát, ani nejsem tolik zvyklá jako už chlastat, ani nejsem tolik vlastně zvyklá jako pařit na 90-kový hity, tak mě to strašně rychle jako zmohlo, ale v dobrým, v takovým, víš, spokojeným, jako by převálcovalo mě to, ale byla jsem spokojená s tím.
0: A nejradši, jak už jela domů, tak čau.
1: Ahoj.
0: 300 z místa, díky. Bylo to krásný.
1: A my, to je tady jednosměrka, říkám, nevím, jeď.
0: No, takže takhle. Děkuju za zhodnocení. Já to bojím.
1: Ne, dobrý no, to bylo.
0: Ne, já vypoňu.
1: No, a samozřejmě byl bezvadnej DJ, nebo jsi to teda překvapivě ty, protože ty jsi hrál jiný večer. Že to byl asi tam někdo od vás, nevím.
0: Hello?
1: Tvůj asi kolega z rodiny nebo někdo. A bylo to moc fajn, hrál takový jako by moc dobrý 90-ky, ale líbilo se mi, že to bylo i moderovaný. Že opravdu to bylo taky to. A co to vidí oko mé modravé? Teď si dáme písničku na přání od Moniky.
0: Ano, a teď si dáme taky písničku na přání. Babu seděla na baru a říkala, tyva, co dáme do toho pondělního nakopávače, tady teď bude těžký výběr. Tyjo.
1: Já byla úplně, prosím, jsme byli přeřeši a teď by jsme byli ještě s Petrem Novákem, s Pepou a teď tam, aby vždycky, teď to začalo. Tady jedeme, dobrý den, přesouváme se do roku 1991 a takhle jsem jenom koukla a ten Pepe jenom. Co to asi bude? A za chvilku zase. Na, na, ni, na, ni, nu, na, na, nu, na, na. A všichni úplně.
0: Krom Pepy.
1: Krom Pepy, no, který tam furt něco rozsvěcel a zasínal, nevím. Takže bylo to velký a nakonec jsme teda nakopávač vybrali právě i z party playlistu.
0: Jo, takže Bomb Funk MCs.
1: Jo.
2: Pojď, oráž, máš na to, nějaký pondělí tě nezastaví a tohle je tvůj ranní nakopávač, kámo. Ranní nakopávač.
3: Express FM.

Tak pojďme se podívat na silnice v rychlosti D1, příjezd do Prahy 11. kilometr, dopravní nehoda osobáku a motorky. A pokud jedete po D5, také na příjezdu dopravní nehoda, auta tam jsou dvě v sobě. Komplikace očekávejte také, pokud jedete po D11, 19. kilometr, kterým směrem? Ano, směr Praha. Tam všude se tady bourá, těch míst bude mnohem víc, jezděte opatrně.

0: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený, a auto suché, propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
7: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku Last Minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
8: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
9: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
11: Hudba na prvním místě.
12: Express FM.

0: Tohle jsou Tin Liquor a Hellslot Edge of Forever. Já tady koukám na publikaci 1000 fotbalových dresů v barvách klubu a reprezentací. Jsou to nejlepší a nejoblíbenější jako dresy. Mm-hmm. Je evidentní, že to, co máme možnost zatím zhlédnout, tak se nebude muset tahle ta knížka nějak jako dělat nějaká reedice, protože česká fotbalová reprezentace až tak úplně ničím moc nepřekvapí. Takhle, mohla by překvapit hrou.
1: Mohla by překvapit hrou takhle, to by nakonec lidi potěšilo víc, než, jo,
0: než dres.
1: By si řekli, hele, dresy mají hnusný, ale aspoň hrajou dobře. Takhle to asi nebude nic. Samozřejmě, ano, dneska má dojít k tomu velkému super odhalení nových českých dresů pod taktovkou Adidasu. Včera už se začala objevovat videa. Když byste dneska šli na webovku, tak sice tady už vidím jako banner, vidím tady fotbalisty, vidím tady Báru Votíkovou, ale když na to kliknete, tak ještě jakoby se nenakupuje, jo? Tak to jenom tak jako, že ještě to
0: už
1: nefunguje.
0: Už jsou v podstatě jako k dispozici, když půjdete na stránku 11teamsports.cz, tak tam právě jo. Jsou oficiální ti distributoři.
1: No, ale tam jsou jenom dresy, ne?
0: No, jsou to jenom,
1: no, a já právě
0: jsou
1: pořád
0: to jenom
1: ještě,
0: vlastně trička.
1: No a to je ten problém, že já pořád ještě v koutku duše doufám, že tam bude celá kolekce. Protože zatím skutečně došlo teda k odhalení v podstatě jenom těch dresů, těch trik, tak jedno je červený a druhý je bílý. Jediný teda, co se opravdu stalo, je, že tak jak o čem jsme se tady bavili, že teď teda ten venkovní takzvaný dres bývá Originals, tak to se teda stalo, ale v podstatě je to to samé, to, co má jako má třeba ta pražská Sparta, mm-hmm. že máš prostě domácí dreze, já tomu říkám červená, to, co oni mají, to je taková jako burgundy asi spíš, mm-hmm. a potom mají takový jakoby krémovej dres venkovní, no tak my máme prostě červený a venkovní je bílej. Já pořád ještě doufám, že bude ten takzvaný ten third kit, ten to třetí triko, že bych chtěla něco v modrý, protože mě se moc nechce chodit jenom v obyčejným červeném a nerada zase chodím v bílém triku. Takže pořád ještě doufám něco takového. A já pořád ještě tajně doufám v celou kolekci, což se ale asi taky nestane, protože si myslím, že v těch včerejších videích a fotkách, třeba kde je Kellyn, Votíková a tak dále, a samozřejmě nějaký jako asi tváře Adidasu, včetně samozřejmě našich jako fotbalistů a fotbalistek, tak si myslím, že oni už by to tam na sobě měli.
0: Jo.
1: Ty tepláky a ty mikiny. A to na sobě nemají, mají na sobě prostě nějaký oblečení se třema pruhama a k tomu mají to červený nebo bílý tričko. Takže jsem z toho trošku zklamaná, protože jsem tak nějak doufala, že si v Adidasu řeknou, hele, tak když nás po těch 33 letech nebo po kolika vyměnili, tak to těm Čechům uděláme hezký. No.
0: Ale třeba ještě se dočkáme nějakého nového odhalení.
1: Třeba jo, no zatím je to takový, musím říct, že jako naděje jsem do toho vkládala.
0: No.
1: Přiznám se.
0: To je jako my všichni do té naší reprezentace.
1: Jo, no. Express. Express FM.

0: rychlý přehled zpráv.
1: S 8 hodinou jsou tady další informace. Rostoucími cenami pohonných hmot se bude dnes znovu zabývat vláda. Podle premiéra to vypadá, že rafinérie mají nepřiměřené zisky. Už dříve nevyloučil, že by vláda mohla znovu přistoupit k zastropování marží. Snižovat spotřební daně na naftu a benzín kabinet navrhovat nebude. Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi by se líbilo přejmenovat stát Nové Mexiko na Novou Ameriku. Sympatie tomuto návrhu, který podle něj pochází od lidí, vyjádřil v noci na pondělí na své síti True Social. Na animaci vytvořené za použití umělé inteligence se nechal americký prezident zobrazit, jak přelepuje silniční tabuli. První pražské derby v této sezóně ženské fotbalové ligy vyhrála Slavia. Na hřišti mistrovské Sparty na Letné zvítězila po obratu 2-1 a po čtvrtém kole vede tabulku o 3 body před svým městským rivalem. Čekáme skoro jasno až polojasno, postupně přijde oblačno, může se objevit i nějaký ten slabý déšť. Večer ale od západu nás čeká zase vyjasňování teploty 23 až 27.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Já myslím, že Donald Trump ještě nekončí s tím přejmenováním.
1: Ne.
3: A asi tuším, co bude další po Novém Mexiku.
1: Co by to mohlo být?
3: Myslím si, že to bude Indiana. Že by se to mělo přejmenovat na Amerikána.
1: To už tady, no, proč ne?
3: Podle mě tam je jenom seznam a on to jako postupně vypouští. A stejně tak si myslím, že by se měly přejmenovat ještě některý státy a města, které mají podle mě francouzský názvy.
1: Mm-hmm.
3: Co ještě tam je? Louisiana je podle mě určitě, že jo, to je od Ludvíka. Tak to by se taky mělo podle mě přejmenovat.
1: Hele, nevím.
3: Na Donaldiana.
1: A myslíš, že už někdo má ten seznam, kdy to potom následně bude zase měnit na zpátek?
3: Určitě. Asi někdo z demokratů, jenom se nemůžou rozhodnout, kdo bude kandidovat.
1: Oni nemůžou najít mezi sebou žádného pořádného demokrata.
3: Nemůžou, ale já věřím takhle, že i když příště vyhraje zase republikán, protože Donald už nemůže, takže i ty to možná přejmenují.
1: Ty to taky
3: myslím, že ty už mají taky toho dost.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Tohle byla Wild Girl a Back in the Cake na Expressu 8 hodina 10 minut. Já tady koukám na jeden článek, který dneska vyšel, a ten začíná: na sítích přibývá těch, kteří sdílejí svoji práci pro bohaté.
1: Ano.
0: Tudíž u někoho třeba bohatýho pracuješ a nakonec s jeho svolením třeba tam natáčíš video, jak tam třeba u něj vaříš, jak mu připravuješ nějaký jídlo, co v podstatě jako má rád. Trochu nahlížíš do té kuchyně těch bohatých a je to docela jako zajímavý. Pak jsou takový tě třeba, a to už ty sleduju zase tak trochu já, a to jsou chlapi, kteří přiznávají to, že si chtějí trošku ulevit práci, nebo chlapi. Jsou to spíš takový řemeslníci, kteří dělají takový to, jak si něco doma jednoduše opravit.
1: Jo.
0: Jo, že to je třeba instalatér, který ukazuje, jak se co někde dělá, a k tomu ještě udělá takovou nějakou, a kdybyste potřebovali tohle, tak uděláte takhle, takhle, a on ví, že ti, kteří viděli to video, tak už mu nebudou volat.
1: Jo.
0: Že si v podstatě jako ubírají práci, ale v dobrým slova smyslu, protože dobrý řemeslník v podstatě nemá nějaký volný termín, a sehnat nějakého jako fakt zručného jako kluka, pána nebo i ženu, tak je to problém. Takže mně to přijde jako docela fajn, jako takhle. To, že někdo sdílí svoji práci pro bohaté, to se může týkat i nás, ne, co? Protože v podstatě každý, kdo pro někoho dělá, tak je většinou bývá ten druhý bohatší.
1: Jasně, jo? Protože ti... Jasně, no.
0: Ale ono se to jednou může otočit.
1: Myslíš?
0: Nevím kdy, ale může.
1: Takže my vlastně taky jsme mohli být v tom článku, že sdílíme práci pro bohaté.
0: Ano, přesně tak.
1: Když tady dáváme...
0: Ano, to když uděláme...
1: Vstupy z rádia.
0: Ano, uděláme video, tak vlastně jako...
1: My jsme ale neuvěřitelně trendy, Vašku.
0: Proto o tom mluvím.
1: Sdílíme naši práci
0: proto
1: pro
0: o tom,
1: bohaté.
0: Přesně
1: no
0: tak.
1: No tak tím z něho začít, že to je ona.

0: To jste ještě neviděli. Objevte unikátní naučnou stezku vrcholu Jeseníků s originálními dřevěnými sochami. Na trase dlouhé 360 metrů poznáte 14 jesenických tisícovek, jejich příběhy i legendy. Vydejte se za nimi do Šrotových lázní v Dolní Lipové. Více na webu lázně-lipová.cz.
1: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
2: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
3: Co si přejete zažít na cestách se slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat. To musíte zažít.
4: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
5: Leny přitvrdila. V novém headlineru čtěte otevřený rozhovor o odchodu z velkého labelu i rockovém albu. Mluvili jsme z Yard Act, britská senzace a návrat postpunku. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Dopřejte své zahradě eleganci, která vydrží roky. Beton Těšovice. Zakázková výroba na míru podle vašich představ. beton-těšovice.cz
8: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
9: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
10: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
9: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
12: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300
13: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
14: Express FM.
15: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Daft Punk na Expressu 8.28. Dobré ráno vám všem. Babu.
1: Dobré, Vašku.
0: Mám tady pro tebe další tip na Lego skládačku.
1: No.
0: za co bys mohla utratit peníze? Co je těžce tady vydělené?
1: Vypadá, jakože mám snad několik tisíc navíc. A no. Co pak to je tentokrát?
0: Je to první konzole PlayStation. Vypadá fakt jako hodně přesně, hodně pěkně i s tím ovládačem.
1: A hodně
0: No, je to taková, je to šedivka. Není teda funkční, jako třeba, když někdo tady od nás dostal ten, že, psací stroj, tak to jako ne, ale vypadá poměrně jako hodně hezky, jo. Je to z 19 set dílků, jo, aby si věděla.
1: To by se vlastně možná asi hodilo do sbírky.
0: Jako do sbírky právě, že by se ti to hodilo.
1: Protože já už mám totiž to... ten Nintendo Entertainment System a Game Boye.
0: No.
1: A oni pak my jsme ještě dělali ale nějaký Atari a toho Pac-Mana, to jsem teda nějak prošvihla.
0: No od 4. října to bude.
1: A tohle bych mohla mít ještě takhle jako...
0: Jo, a vypadá to fakt jako hezky, takže doporučuju.
1: A že bych to měla vedle svých skutečných PlayStationů a lidi by to zmátlo.
0: Přesně.
1: Co to tady máš? Dej.

Je 8.35, to je čas, kdy se jdeme podívat na silnice, komplet dopravní nehodu, teď evidují ve vídeňské třídě ve Znojmě, tam si dejte pozor, jsou tam 3 osobáky v sobě, Ústí nad Labem, ulice Přístavní, na místě už je také policie, která to řeší, D11 ve směru na Prahu, 19. kilometr před Břístvím je tam dopravní nehoda a v Praze na okruhu jsou hnedka 2 dopravní nehody, jedna je na 24. kilometru ve směru na D1 a další je na výjezdu na D7. Takže i tam pozor.

0: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
3: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulátor.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulátor.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová sherry rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Pozor, v Masaryčce se slaví. Už 5 let pro vás servírujeme českou kuchyni v moderním pojetí. Skvěle načepované tankové pivo a atmosféru, která spojuje historii s dneškem. Přijďte oslavit 5. narozeniny restaurace Masaryčka. www.masaryčkarestaurace.cz.
9: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
10: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
11: Objevte z Exim Tours novou exotickou destinaci – Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz.
12: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
13: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
12: Jedu ale jen na čerpačku.
13: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
14: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
15: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
16: Express. Music first. Express FM.

0: Tohle jsou Turnstile, I Care. Schválně, jestli poznáte, o jakém sportu se teď budeme bavit.
1: Je to... jsou to akvabely.
0: To je laser game.
1: To je laser game. To je plácaná. Každopádně ano, plácaná tenis. Aktuálně běží ještě pořád US Open. Co se týká teda českých hráčů a hráček, tak jsem to tady proklikala a po víkendu dál pokračuje Nosková, která si tedy teď ve čtvrtfinále zahraje se Sabalenkou. US Open má klasicky takový jako problém, ze kterého nejsou nadšení zejména teda hráči a i celá řada fanoušků tenisu, a to je, že americké publikum na tomhletom Grand Slamu je strašně buranský. Měli tam už problém, teda poslední takovej náš, ještě česká stopa je Menšík, si tam stěžoval na nějakýho toho fanouška, co mu tam nadával, trvalo asi 20 minut, nakonec vlastně Menšík musel říct, jako mohli byste ho prosím nás tady vykázat, tady toho pána. Mám pocit, že už opět letos byla některá utkání přerušena kvůli tomu, že na stadionech strašně smrdila tráva, a potom ještě několik zápasů mělo problém s nevychovanými influencery, kteří si tam prostě dělají si tam jako content, smějou se, vyrušujou.
0: Natáčejí si video, mluví u toho, takže
1: tak,
0: to ruší.
1: Mnohem častěji lidi rušejí při podání a tak dále. Samozřejmě stane se i třeba na Wimbledonu, že lidi ve VIP vystřelujou šampaňský nebo něco takového, ale tam jsou mnohem přísnější, tam většinou hnedko tam ti přijdou jako říct, ať jdeš někam, nebo se to přesně na chvilku zase přeruší, že ten empireovej tam řekne please, a hlavně i ty hráči hnedko jako, že co to je, a oni tam silence please, a chceš mít zkrátka klid. Tenis je v podstatě jako tichá hra, jo, je to takový hezký, lidi tleskají, pak se otáčejí, tohle, nic moc se tam neděje, a když se někdo vyrušuje, tak neží, tak co je, tohle je tenis. No, ale US Open s tímhletím má pravidelně problémy a Wimbledon už jako dopředu hlásí, jak oni se budou příští rok teda chovat, co se týká influencerů, protože jenom přes 100 influencerů dostane příští rok přístup, aby mohli sledovat zápasy na trávníkovém Grand Slamu. Takhle, jejich, myslím, jednou tolik oproti loňsku. To znamená, že těch influencerů je tam čím dál tím víc. No a Wimbledon už mimo jiné třeba zakáže takový ty ring lighty, takový ty světýlka kulatý, který si tam lidi sebou nosej, aby si zase přisvěcovali, ať už sebou nosej velký ring lighty na baterie, nebo nějaký jenom menší na telefony a tak dále. Opět, aby tím třeba zase aby tím teda nerušili ostatní návštěvníky tenisu, ale nic, čím by taky měli rušit ty hráče. To znamená, že influenceři jsou samozřejmě pro všechny jako důležitý, ty chceš dělat promo těm značkám a tak dále, ale zároveň čím dál tím víc komplikujou organizátorům vůbec jejich žití, protože málo kdo z nich se umí chovat a samozřejmě ta tenisová etiketa je přísnější, ale myslím si, že něco podobného taky jako pokles něčeho jsme třeba za poslední roky viděli i na tom golfu. Třeba ten golf se taky dlouhý léta se to tvářilo, hele, slušní lidé tady slušně oblečení prostě v polotričkách chodí na trávničku, ale je tam i spousta hráčů a je tam i spousta fanoušků, který opravdu jsou tam jako v podstatě non-stop vožralý, ale úplně jako, že vožralý. Tam prostě po sobě lejou pivo a tak. Hodně samozřejmě klesla i taková ta etiketa, když chodíte hrát golf, tak hodně lidí se tam taky chodí prostě ožrat o víkendu, že jako je hezký sluníčko, jezdí tam tím autíčkem a jsou úplně jako kantáre. Takže tohle to jsou takové věci, které postihují i ty sporty, o kterých jste si dřív mysleli, že to tam jako trošku víc na úrovni. Tak uvidíme, jak se třeba k těm influencerům budou stavět i další velký turnaje, další jako velký Grand Slamy. Si myslím, že Wimbledon jenom v první řadě, protože oni se ještě podle mě kvůli tomu, že to je v Anglii, a že tam furt dodržují ty pravidla kvůli tomu bílému oblečení, tak si myslím, že ten Wimbledon chce být ještě jako přísnější než všichni ostatní, ale to US Open, to je úplně jako katastrofa.
0: Jo, takhle, oni jsou samozřejmě i ty tenisoví hráči, jsou takový influenceři. Já jsem tady našel ten zvuk, jak si na sobě dali ty mikrofony, jak se sami sobě smějou. Oh, jo.
2: This is gonna be so good.
0: Again. Tak podání.
3: Oh, come on.
0: A to ještě taková...
1: A kdo tam je? Djokovic se Sabalenkou, nebo kdo to je?
0: Jo, asi jo.
2: Okay. Oh, thank you.
0: Hey. Jo, to... To už ale nemá skoro s tenisem nic společného. Ne. Asi takhle. No. Novinka. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Na začátku tohoto týdne v Česku přesáhnou teploty i 30 stupňů Celsia. Na tropické hodnoty se dostanou zejména v úterý. Od středy se začne ochlazovat a ve zbytku týdne by měl teploměr ukazovat maximálně mírně nad 20 stupňů. V průměru 10 nákladních lodí denně proplouvalo v posledních dnech Hormuzským průlivem. To přitom představuje nejnižší číslo od května. Po druhé v řadě si Sparta ze zápasu neodnáší ani bod. Po výprasku v domácím derby se Slaví padla i v Hradci Králové 1-2. Letenští mají po 7 odehraných kolech na kontě jen 9 bodů a zažívají nejhorší vstup do sezony za posledních 7 let. Mizerný start se podepisuje i na pozici trenéra Briana Priského, po jehož odvolání volali po zápase fanoušci. Čekáme skoro jasno až polojasno, pak se zatáhne, přijdou možná nějaké i deště slabé a večer se zase bude vyjasňovat. Teploty 23 až 27 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Takový divný zvuk, slyšel jsi to taky? Opět, jak kdyby projela nějaká formule nebo něco.
1: Formule?
3: No a to se opět takový...
1: Ne.
3: Možná já už mám slyšiny.
1: Máš.
3: Mě už asi hrabe.
1: Máš.
3: Ještě jsme tu dneska jenom do 10. Barry Can't Swim, Lady Gaga, anebo taky Weekend. Mohli bychom tak jenom po očku...
1: Wink, wink.
3: Wink, wink. Mrknout už na některé ty ceny Emmy, které se předaly o víkendu.
1: Jo, a těch bylo.
3: No, víc než 100, takže opravdu jenom na některý.
1: Je to blázinec.
3: Nebudem to tady celý vyjmenovávat. Takže prosím nás, celou příští hodinu budeme vyjmenovávat všech.
1: Andovinis.
3: Andovinis.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Já se ti musím, Babu, přiznat, že jsem z těch emis trošku zmatený, protože byl den jedna, byl den dva,
1: ano.
0: A ten hlavní teprve bude.
1: To teprve bude.
0: To bude 14. Já jsem se říkal, jak to je tedy, ten prime time, tohleto, teď tady to, že ta Mariska Hargitay, že to bude moderovat, že jo, ty emy.
1: A tam a bude do toho vlastně, už vyhrála dvě
0: a
1: emy.
0: A do toho už vyhrála. Já jsem, no, pak s tom nemá být člověk jako blázen, ale já jsem zjistil, že kdo byla její máma, podle který, nebo o který natočila ten film, že to měla být nástupkyně Marilyn Monroe.
1: Ano.
0: Ona opravdu tak vypadala, takže ta roštěnka, která je zákon a pořádek, tak skutečně má ty základy ve svým matce,
1: ano.
0: Jane Mansfield.
1: V podstatě je to nepo baby.
0: Jo, je to tak, no, ale... Takže to jsem vůbec netušil.
1: No vidíš, co jsi díky tomu zjistil. Ano, zkrátka, ceny Emmy, ty hlavní kategorie, které nás zajímá, tak je ten nejlepší dramatický seriál, nejlepší herec a tak dále, to se skutečně dozvíme až příští týden. Mariška teda získala dvě ceny za dokument Moje máma Jane, myslím si, že u nás to mají na HBO Max, takže tenhle ten dokument o Jane Mansfield a o tom, že vlastně jako, já jsem zatím někde v půlce a je to teda zajímavý, jak málo můžeš vědět o svých rodičích, jako celkově, a ještě když se zmi, že ty rodiče jsou vlastně jako světově známí, když takhle řeknu. Je to taky jako docela zajímavý přístup o tom, jak ona vůbec objevuje nejenom jako tu svoji mámu, jakože samozřejmě, že je slavná a tak dále, co to znamená, je to taková ta zlatá éra Hollywoodu, ale i vůbec jako co ona byla za člověka v tom osobním životě. Taky musím říct, kapesničky si připravte.
0: Tak ona si ji asi moc neužila, ne? Protože ona zemřela ve 34 letech.
1: No,
0: takže...
1: ona zemřela strašně mladá, ale navíc jako tam jsou i potom i s tím tátou, jsou tam takový, no hele, ona i za těch 34 let to teda stihla hodně, jo. Takový, jako, ona za těch 34 let stihla tři životy odžít a ty její děti a tak dále, i to její okolí teda si s ní taky užilo, jo, ona byla docela divoška. Tak to je o tom. Jinak, co se týká z těch hudebních věcí, tak můžeme říct, že Taylor Swift nevyhrála vůbec nic.
0: Měla, tam byla nějaká estrádní to.
1: Oni tam právě, ano, ty máš, můžeš tam vyhrát za ty, to je to, co vlastně Bad Bunny je teď jakoby držitelem ceny Emmy za to, že byl součástí Super Bowlu. Jsou tam, tady zrovna tady oceňují teda i takový ty jakože nejlepší kamera na reality show, proto je těch cen víc než stovku, tam opravdu jako pomalu oceňují. Nejlepší osvětlovač na dokumentárním filmu, nejlepší osvětlovač na minisérii,
0: nejlepší osvětlovač,
1: víš, tam jsou takovýhle jako úplně opravdu někdy ceny. Takže díky i těmhletěm různým, ano, estrádám, nebo třeba speciálům do televize, mají teda svoji první cenu Emmy nejenom Bad Bunny, ale třeba taky Sabrina Carpenter, která ji vlastně dostala za takový, jak je taková ta Muppet Show, nás to jmenuje Sezame, otevři se, myslím, z těch Sezam Street, jako oni tam tady ty figurky mají vždycky nějakou show. No a ona tam nejenom vystupovala, ale ona byla dokonce, myslím, i jako výkonná producentka na té epizodě. Nejvíce mi líbí, jak tím pádem ty titulky říká jako, že Bad Bunny a Sabrina Carpenter, protože oba dva jsou také držitelé cen Grammy, jak už jsou jako na půli cestě k tomu statusu EGOT.
0: Jo.
1: Že máš teda Emmy, Grammy, pak máš Oscara a pak máš ještě cenu Tony, ale oni se všichni tváří, jak kdyby to bylo tak strašně jednoduchý. Samozřejmě pro Bad Bunnyho nebo pro Sabrinu Carpenter by nemuselo být tak těžký získat cenu Tony. Mohli by samozřejmě natočit nějaký, nebo natočit, pardon, zprodukovat nějaký muzikál, hrát v tom muzikálu, zprodukovat to a hrát v něm. Ne, to si myslím, že není až tak těžký, když se ještě samozřejmě spojí s nějakými jinými lidmi, kteří v tom na Broadway umí chodit, tak to jo, ale myslím si, že ten Oscar bude pro oba z nich teda jako o hodně komplikovanější.
0: Uh-huh.
1: Takže i když jsou už na půl cesty teda k tomu EGOT, tak bych byla v klidu. Takže ano, jinak co se týká třeba těch cen pro nějaký show, tak Stephen Colbert se ještě mohl odníst svoji poslední cenu za svoji talk show. Hodnocení velice dobře jsou ve Spojených státech také jejich zrádci, kteří jsou tam, kteří mají vlastně nejlepšího moderátora reality show a myslím si, že ještě jsou i jako nejlepší zase tenhle ten druh nějaký show. Ale třeba Emmy se tam odnáší, myslím i třeba Love Island, který má jako nejlepší casting, prostě v takový, oni tam fakt opravdu jako dávají ceny.
0: Prostě aby každý prostě aby si něco odnesl.
1: Každý si tam opravdu něco odnese. Myslím si, že dokonce tady na těch Emmy i hodnotěj. Jsou tam už nějaký herecký kategorie, ale jsou to takový ty jako, že když seš tam jenom hostem, že seš třeba jenom v jedné epizodě, tak i tyhle ty ceny už tam jako probíhají. Takže ano, proto na to potřebuju dvě noci a proto potom potřebuju ještě celou třetí noc na ty hlavní kategorie, ale to bude opravdu až příští týden. Takže až uvidíte dneska zase nějaký titulky, že tento seriál už získal třeba Grammy, teda Emmy nebo něco, tak buďte ještě v klidu, to ještě nebylo ono. To bylo jenom, že kamera...
0: I když to bylo ono, ale nebylo to
1: bylo
0: to
1: jenom, že to dostali třeba lidi, co tam dělají vlasy, make-up, osvětlujou, anebo střihají. Novinka. Novinka.

0: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
1: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný, proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
2: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulátor.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulátor.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Hugo, Aperole, Fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
10: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
11: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
12: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu, stěhujte se bez stresu. Naše rada zní:
13: Stěhování Krbec všechno zařídí.
14: stěhovanikrbec.cz.
13: Stěhovací a vyklízecí služby.
15: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 27 530 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
16: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
17: Izomat stavebniny.
18: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asti Natura a Asti Colory od značky Semel.

0: Rok. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
2: Music. First.
3: Express FM.
4: Mali

0: No tady takovou showbiznesovou informaci.
1: Showbiz. Drbíky?
0: No, trošku drbíky, trošku na tom asi něco bude, pravdy. Britain's Got a Talent, která je pod taktovkou Simona Cowella.
1: Ano.
0: Tak dozná jakési změny, protože v porotě by se měli objevit různí interpreti, jo, že prostě v čele téhle z té akce by tam třeba měli zpívat, ale tak se tam objeví třeba Pink Panthers, Youngblood, Ray, jo, Cheryl Tweedy a tak dále.
1: Aha.
0: Plus ještě další věc, která by tam měla být, že to bude interaktivní, být to prostě aktivní s TikTokem. Takže lidé i na TikToku budou rozhodovat o tom, kdo vlastně jakoby nějak asi může postoupit v těch, mezi těmi soutěžícími. Takže asi...
1: Takže prochází takovým podobným vývojem,
0: ano.
1: Jako
0: musí,
1: u nás.
0: Musí reagovat.
1: Mladí takzvaně. Na to nekoukají, co bychom udělali. Tak u nás tam dali Kelina do Superstar. Jo. Tohle je teda Britain's Got Talent, jakoby hledá ano, talent, ano, ale ano. same, but different, ta většina lidí zpívá, nebo dobře poliká meče. Aby se dostali do dalšího kola. A takže chápu, že přistoupili k tomuhle, no přesně, tak za prvý. Pojďme dát do poroty lidi, kteří zajímají mladý, ať se na to podívají. To propojení s TikTokem, to může být teda problematický, ale proč to neskusit?
0: No, takže v podstatě si teďka zodpověděla ten důvod, proč to tak je.
1: Ale nepíšou tam nic o tom TikToku, to by mě zajímalo, jako, že tam budou lidi... Protože ty můžeš samozřejmě, tak takhle, že bude... Britain's Got Talent třeba bude na TikToku, budou dávat ty krátký úryvky, to je jasný, že chceš dělat promo, to je to samý, co se dělá na Instagramu a tak, ale nebo jestli budou dělat třeba tam fakt jako live streamy, že vlastně lidi na to nebudou koukat ale v televizi, ale budou moc koukat na nějaký liveko na tom TikToku a tam můžeš dávat, že jo, srdíčka nebo
0: ano,
1: něco.
0: Ano, to, tak nějak by to mělo být, nejenom na TikToku, ale taky na YouTube.
1: Aha, hustý.
0: Takže tam dojde k tomu, že se to propojí, protože jak lidé už nekoukají ani na televizi, protože tohle je na ITV, takže
1: to bude v podstatě na televizi s mobilem v ruce, takže lidi budou mít na televizi zapnené, na TikToku budou mít nějaký to a tam budou ještě srdíčko, like. Sekra, teď ty, mě už bolí prsty. Jo, tak jdeme.
0: A všimla jsi, že když po druhý zmačneš to srdíčko, to zase smaže.
1: Jo, ale tady na TikToku můžeš úplně tam, jakoby můžeš, tam jich posíláš strašně moc na live streamech, můžeš úplně se zmasakrovat.
0: OK.

Tak jak to vypadá na silnicích? Máme teď dopravní nehody v Jihlavě, máme také v Brně na výjezdu ve směru na Prahu, konkrétně si dejte pozor také v Českých Budějovicích Husova třída. V Ústí nad Labem stále se dořešuje dopravní nehoda v ulici Přístavní a ještě také z Brna ve směru, respektive od Olomouce ve směru na Brno, 214. kilometr je s dopravní nehodou. Express FM.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopee.cz.
1: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
2: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
3: Spěchejte na www.webglobe.cz.
4: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
5: činohru s koncertem
4: Pravidla Nirvány.
5: Co sedíš jak ženská, co hodila šavly? Jestli chceš, můžeš nahrát nějaký vokály do mý písničky. Napiš text, křič, máš kérku, máš holku, ukáž kytaru. Kde jsi to vzal? Slyšíš?
4: Podstahnutí grunge poslední rokové rebely.
5: Ve Švandově divadle.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dopřejte své zahradě eleganci, která vydrží roky. Beton Těšovice. Zakázková výroba na míru podle vašich představ. beton@těšovice.cz.
7: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
8: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
9: Faktury, faktury, faktury.
10: Trápí vás faktoring?
9: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
10: Řešením je provozní úvěr od Acema. Musíte ztrácet čas s fakturami.
9: Acema jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
10: Acema pokryje jakékoliv financování.
9: No, tak to beru.
10: Acema. Jde to i bez banky.
11: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
13: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
12: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
13: Více na www.hormann.cz.
12: Herman. Jistota na celý život.
14: Express FM.
15: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: nevím, jestli to existuje. Existuje něco takového?
1: Hele, já si myslím, že určitě, kdybychom hledali, že bychom měl asi něco takového. Ano, to jsem měl, ale že by to mělo svůj den nějaký konkrétní, tak to jsem ten jako ne, to nad tím jsem takhle úplně nepřemýšlel.
0: Ne?
1: Ne.
0: No, to nic to nevadí.
1: Já, že zítra je den mravenců na kládě, tak jsme se tady o tom bavili, jestli jsem to někdy měl. Ale,
0: no. Neměl jsem nikdy.
1: Hele, za chvíli teda tady bude naplněné studio emocí a nemocí. Přijde Míša.
0: Já už jsem to lehce naznačovala v pátek, když jsme se tady s Míšou střídali.
1: Ano.
0: Že je taková lehce nakřáplá. Přála jsem jí, aby to přes víkend teda vyležela.
1: A ona se
0: vypotila,
1: a ona tě
0: případně
1: neposlechla.
0: S někým. Já asi málo na tom asi pracovala.
1: Mhm.
0: A nebo se to nakonec stalo vážnějším, než to tvářilo, takže se nás buďte na Míšu hodní a posílejte jí ty pozitivní vibrace nějaký.
1: Ano. Jak se posílejí pozitivní vibrace?
0: No nemůžeš se.
1: Jakože...
0: Já, Míšo, zdrav se, já, hu,
1: a nebo můžete SMS-kou poslat sem do studia poslat třeba jenom...
0: Ano, to můžete taky.
1: A na těch R vůbec jako nešetřete.
0: A nebo můžete třeba se podívat na expressfm.cz na adresu a můžete jí poslat třeba něco na recepci, jaký dárek.
1: No, to se nemusíte dívat, Radecká
0: no,
1: 10.
0: Třeba nějaký ten, já nevím, koš.
1: Dárkovej.
0: Třeba, nebo aby ovocnou byla, kytici, aby měla vitamíny.
1: No, ale musí tam být prostě. Hele, dárkový koši, co nesmí chybět?
0: Paštika.
1: Paštika, rybičky,
0: mm-hmm.
1: Flaška nějakýho vína, sýr.
0: A čokoládky tam někdy bývají nějaký.
1: Uherák.
0: Mm-hmm.
1: Nebo nějaký takový suchý salám, co chvíli no. Vydrží. Kompot by tam mohl být. Co ještě by tam tak mohlo být?
0: Nevím. Ale ona tam taky ještě potřebuje nějaký čajík, medík, vitamíny nějaký.
1: Jo, takže to můžete klidně taky poslat. No.
0: No, takže to sem klidně pošlete.
1: Michala Tumová, Radecká 10, Praha 5.
0: Ano, Express FM, když tak dopište.
1: Tak jo. Tak zítra.
0: Jo. A když se dejte vědět, že to tam posíláte, já to převezmu, to není problém. Tam chvilku počkám na ty recept. Báro, co teď děláš? Já se teď čtu a teď čekám na něco na kurýra. Míšo, nikdo nic neposlal, já nevím. To je teda. Taky jsem o vás měla vyšší míně.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Odstraňování krevní sraženiny z plicních tepen katetry je v porovnání s klasickými léky proti srážení krve 9x efektivnější, ukázala průlomová studie českých lékařů, které se účastnilo 11 kardiocenter a zapojilo se přes 550 pacientů. Dávka léku je asi pětinová oproti běžnému podání, což snižuje riziko krvácení a zkracuje pobyt pacienta v nemocnici. Nejméně 5 lidí zemřelo při nehodě nákladního letounu Amazon Prime Air, který v neděli při přistání na mezinárodním letišti v Miami vyjel z runwaye a narazil do několika vozidel. Dalších 5 lidí utrpělo zranění, 3 z nich jsou v kritickém stavu, oznámili zástupci místních úřadů. U fotbalistů Fiorentiny skončil trenér Fabio Grosso. 48letý kouč byl odvolán poté, co v úvodních 3 kolech nové sezóny italské ligy s týmem nezískal ani bod. A co se týká počasí, tak dneska čekáme skoro jasno až polojasno, postupně od západu oblačno, přechodně až zataženo a ojedinělé možnost slabého deště. Večer opět na většině území vyjasňování. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Je 10 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tohle byly Good Neighbors a Daisies na Express FM, kde vás u dopoledního vysílání zdraví a vítá Míša Tůmová. Doufám, že jste měli krásný víkend, že jste si odpočinuli, nebo že jste byli na nějakém výletě na houbách. Ježíš Maria, já jsem měla plný Instagram hub. To prostě nešlo přehlídnout a všem jsem to moc záviděla, protože já jsem ten krásný víkend skoro celý prospala, protože mi nebylo dobře, ale aspoň už nemám teplotu, si myslím. Nicméně pořád mě to mrzí, mám z toho takový trochu FOMO, že to mohl být jeden z třeba jako posledních krásných víkendů a já jsem byla doma zavřená. Nicméně, co nás čeká dneska? My se podíváme na roboty. Na roboty, protože se dějou zajímavé věci v oblasti technologií. Pak se taky podíváme na to, jak se může zvrhnout posedlost nějakým hercem. To je docela crazy příběh z Číny. No a tak dále, a tak dále. To uvidíme, k čemu všemu se dneska ještě dostaneme. Minimálně ale začínáme skvělou hudbou. Tohle je Justin Timberlake, Take Back the Night.

0: Tohle je Crystal ve 10:45 na Express FM. Nás tu čeká za malou chviličku taky jazzy, anebo nejhranější song týdne. Schválně, od koho to je a co to je?
1: To jste ještě neviděli. Objevte unikátní naučnou stezku vrcholu Jeseníků s originálními dřevěnými sochami. Na trase dlouhé 360 metrů poznáte 14 jesenických tisícovek, jejich příběhy i legendy. Vydejte se za nimi do Šrotových lázní v Dolní Lipové. Více na webu lázně-lipová.cz.
2: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila sushi? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat. To musíte zažít.
3: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji, jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webgloob.cz.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
10: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
11: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
12: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
13: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
12: Více informací na rekbyty.cz.
13: Rekbyty, záruka kvality.
14: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.

0: Tohle to byla Jazzy Giving Me na Express FM. Jdem se podívat za těma robotama. Představa, že vám doma uvaří kávu nebo pohlídá psa robotický společník, už totiž není sci-fi z Hollywoodu. Na veletrhu IFA v Berlíně, který teďka probíhal do včerejška, technologičtí giganti ukázali novou generaci osobních robotů, kteří se stávají přátelskými členy rodiny. Představený robot Oloubot dokáže přesně rozpoznat obličeje všech členů domácnosti, včetně domácích mazlíčků, a s každým komunikovat úplně jinak. Další kousek od X-Lean Robotics se zvládne díky umělé inteligenci sám naplánovat úklid, což jako umí i takovej ten váš klasický robotický vysavač, ale tady ten vám klidně najde v bytě zapadlý klíče. Zkrátka, ta technologie se posouvá úplně neskutečně a když tak se mrkněte, co se na tom veletrhu IFA v Berlíně dělo, protože to stojí za to. Nicméně furt tam není žádný robot, který by žehlil. A já se na něj počkám. Věřím tomu, že jednou určitě přijde.
1: Express FM.

Tohle jsou Gufrau a Marie April. Nechci. Na Express FM. A ještě se zdržíme u těch robotů, protože české zemědělství má novou hvězdu a jmenuje se Tonda. Na českobudějovickém agrosalonu Země živitelka se návštěvníkům poprvé v Česku představil plně humanoidní robot od šanghajské firmy Agibot, který ho k nám dováží společnost Agitek. Teď sice Tonda baví maximálně tak jako svým tancem a máváním a hlavně teda komunikací v angličtině, protože česky se zatím učí, ale jeho skutečná budoucnost prej leží v těžké a nepříjemné práci. Vývojáři totiž počítají s tím, že humanoidní roboti nebudou brát lidem atraktivní pracovní místa, ale zastanou činnosti, do kterých se lidem nechce a nebo jsou hygienicky a zdravotně rizikové. Od práce v drůbežárnách přes pomoc u dojících linek až po zásahy u požárů, úklid nebo práci ve vícesměnném provozu. Kdy se to ale stane realitou, je ještě ve hvězdách. No, Tonda. Express FM.

0: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev Česká nej v aplikaci Mapy.com.
1: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD. D.com.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
10: Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
9: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Pozor, v Masaryčce se slaví. Už 5 let pro vás servírujeme českou kuchyni v moderním pojetí. Skvěle načepované tankové pivo a atmosféru, která spojuje historii s dneškem. Přijďte oslavit 5. narozeniny restaurace Masaryčka. www.masaryčkarestaurace.cz.
12: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
13: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
14: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. AutoJarov.cz.
15: Express. Music first. Express FM.

To jsou Jason Status, Jay Haas a Ayra, Disgruntled. Solidní nářez. Jdem si dát poslední věc k robotům dneska a propojíme je s hudbou. Protože existuje jedna docela úzká skupina hudebníků, kteří se rozhodli, že nebudou lidi. A začalo to v Německu. Kraftwerk, rok 78 a jejich skladba The Robots. Vokodérem zkreslený hlasy, mechanický rytmus a na koncertech to dotáhli do konce, protože místo sebe na pódium občas postavili vlastní figuríny. Takže publikum tleskalo robotům. A o čtvrt století později přišli Francouzi Daft Punk a ty své slavné helmy si nesundali prakticky nikdy. Nikdo pořádně nevěděl, jak vypadají, a o to jim přesně šlo. Velká škoda, že to ukončili Daft Punk, protože mě by moc zajímalo, jak by futurizovali hudbu dneska, jak by si s tím pohráli. My bychom si je mohli pustit, ale už tady dneska hráli a hrajeme tady celkem často, ale takový Kraftwerk, ty za stolik ne, ty si pustíme teďka. Mně se od nich moc líbí track s názvem Tour de France.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Za jediný týden se v Moravskoslezském kraji narodili neplánovaně mimo porodnici 3 děti. Záchranáři vyjížděli ke 3 probíhajícím porodům. Ve 2 případech se děti narodily ještě před jejich příjezdem. Roli porodníka tak museli převzít otcové, kteří při porodech postupovali podle pokynů operátorek tísňové linky. Německá policie vyšetřuje noční požár elektrické stanice v centru Berlína. Na západě Německa odhalila u rozvodny prostřižený plot. Německo minulý týden zaznamenalo několik útoků na rozvody elektřiny, které úřady vyšetřují jako sabotáž. V této souvislosti zatím neúspěšně pátrají po 48-letém muži, který se k činům přihlásil v dopisech. Vítězem šipkařského Czech Darts Open se stal úřadující dvojnásobný mistr světa Angličan Luke Littler. V nedělním finále světová jednička porazila dvojku žebříčku krajana Luka Humphreyse, jenž usiloval v Letňanech o 3. triumf za sebou. A dneska čekáme skoro jasno až polojasno, postupně od západu oblačno, přechodně až zataženo a ojedinělé možnost slabého deště. Večer opět na většině území vyjasňování. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Je 11 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Thundercat a A$AP Rocky, Funny Friends, krátce po 11. na Express FM. Jdeme se podívat na jeden bizár z Číny. Bohatá faninka se zabouchla do 23-letého herce, který zatím hrál jenom v méně známých seriálech, no a dostala nápad. Místo toho, aby si sehnala lístek na autogramiádu, tak zašla za produkční společností a zaplatila kompletní natáčení 50-dílného seriálu. No a podmínka byla jediná. Sama musí stvárnit hlavní ženskou roli po boku toho svého idola a do scénáře si prosadila přes 60 líbacích scén. Ten mladý herec v tom zpočátku viděl šanci, jak se zviditelnit a vydělat si peníze, tak do toho šel. Jenomže to natáčení se proměnilo v poměrně nepříjemný zážitek. Dotyčná žena prý neustále překračovala hranice běžné intimity a štáb i herec z toho byli nešťastný. Režisérka taky řekla, že na place fungovala spíš jako produkční než tvůrkyně, protože si ta investorka nenechala do ničeho mluvit. Nakonec to dopadlo tak, že produkce přes 20 těch nejvíc explicitních scén radši vystřihla. Jenomže tuto faninku rozzuřilo natolik, že odmítla doplatit zbývající peníze z dohodnutého rozpočtu. No a výsledkem teda bylo to, že nakonec byli diváci zmatení, protože v ději postřihu vznikly logické díry, herec si odnesl špatnou zkušenost a produkční společnost musela vydat prohlášení, že už podobné zakázky na míru raději přijímat nebude. Solidní průšvih. Express FM.

0: Naughty Boy a Beyoncé a Errol Benjamin, Runnin', Lose It All na Express FM ve 11:45, kde nám za chvilku zaspívá taky Phoebe Bridgers, a nebo to bude hrát Calvin Harris a Regan Bowman.
1: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
2: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
3: Co si přejete zažít na cestách se slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat. To musíte zažít.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
7: Express FM.
8: Hudba. Na prvním místě.

Calvin Harris a Regan Bone Man, Lovers in a Past Life, milenci v minulém životě. A kromě hub jsem měla o víkendu plný Instagram i bráchů Gallagherových, který se spolu ukázali na červeném koberci. Návrat jejich kapely Oasis na pódia byl loni jednou z největších hudebních událostí za

hodně dlouhou dobu, ale v zákulisí to do poslední chvíle vypadalo na pořádný průšvih. Nový dokumentární film Oasis Don't Look Back in Anger totiž odhalil, že Liam se vůbec nedostavil na finální generálku den před prvním velkým koncertem v Cardiffu. Jeho brácha Noel přiznal, že byl na mrtvici a nechápal, jak si to jeho bratr může dovolit. No a Liam se na stadionu objevil pouhých 20 minut před začátkem celé té velké show. Zeptal se na catering, popadl mikrofon a odpálil koncert tak, jako by mu bylo prostě 30. Noel nakonec přiznal, že před bratrovou drzostí a talentem prostě musel smeknout. Což je rozhodně lepší varianta, než aby se hned zase rozpadli předtím, než to vůbec odehráli. Tohle jsou Oasis, Don't Look Back in Anger.

Portugal the Man, Live in the Moment na Express FM. Před námi je skladba, kterou znáte ze stadionu, z reklam, z filmových upoutávek. Bude to Fatboy Slim, Right Here, Right Now. A ona vznikla vlastně kvůli jedné anketě. Norman Cook, a.k.a. Fatboy Slim, si čte v DJ magazín žebříček nejlepších tanečních singlů všech dob a na prvním místě byla tehdy skladba Unfinished Sympathy od Massive Attack a on nad tím začal přemýšlet, jako čím to je, že ten track tak dobře funguje, proč je na prvním místě a přišel na to, že to jsou smyčce, které v nás v tom tracku vzbudí emoce. Tak si řekl, že udělá vlastní smyčcovou věc. Jenže na orchestr neměl prachy. Prohrabal se vlastní sbírkou desek a našel James Gang, rok 70, skladbu Ashes, The Rain and I. A vzal z ní pár vteřin těch smyčců, trošku si s tím pohrál a měl přesně ten rozechvělej, naléhavej zvuk, který chtěl. No a zbýval hlas. To slavný Right Here, Right Now je Angela Bassett z filmu Zvláštní dny z roku 95. Norman tehdy přišel na trik, že když člověk mluví, tak to má svůj rytmus. Stačí větu nasekat na kousky a poskládat z ní beat. Takže časopisecká anketa, Massive Attack, stará roková deska a jedna hláška ze sci-fi filmu. Duben 99 a získal tím druhé místo britské hitparády. Fatboy Slim, Right Here, Right Now.

0: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
1: Leny přitvrdila. V novém Headlineru čtěte otevřený rozhovor o odchodu z velkého labelu i rockovém albu. Mluvili jsme z Yard Act, britská senzace a návrat postpunku. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na Headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
4: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
8: Hudba na prvním místě.
9: Express FM.
10: Express.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy. Music
1: news. V sobotu měl premiéru film o Oasis Don't Look Back in Anger. Stalo se tak na filmovém festivalu v Benátkách. Film produkoval Steven Knight, který má na svém kontě třeba i Peaky Blinders. Jak skvělý film to je, svědčí i 8-minutový Standing Ovation. A že z bratrů Gallagherových nic rebelského nezmizelo, bylo třeba to, když po pár minutách se Liam kouká na hodinky a bezhlasně šeptá: měli bychom jít asi do prdele. Film má českou premiéru tento čtvrtek. Sice to zní a vypadá jako Daft Punk, ale nejsou to Daft Punk. Jsou to Daft Punk Live, což je tribut, který před 8 lety založili dva bráchové z Velké Británie. Používají živé nástroje, bicí, basu, kytaru, synchronizovanou světelnou show a autentické repliky ikonických robotických přilep. Napodobují legendární koncertní šňůry, jako bylo turné Live 2007. A lidem chybí Daft Punk, proto jsou jejich show tak oblíbený. Největší zářez udělali v loni na festivalu Burning Man. 10. března budou i v pražském klubu Roxy. Redaktoři časopisu Rolling Stone sestavili žebříček nejlepších kytarových sol všech dob. Eddieho Van Halena, Davida Gilmora, Eagles a Jimiho Hendrixe nakonec porazil Prince s kytarovým solem z Purple Rain.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Vedení Prahy souhlasilo s uzavřením 30-leté smlouvy s Českými dráhami za více než 165 miliard korun na provoz příměstských vlaků od roku 2030. Kontrakt dnes na základě výsledků tendru schválili radní města. Ještě o něm dnes budou hlasovat zastupitelé Středočeského kraje, který byl hlavním zadavatelem zakázky. V současnosti nepanují podmínky pro věcný dialog s USA o strategické stabilitě, uvedlo dnes podle agentury Reuters ruské ministerstvo zahraničí. Moskva tvrdí, že rozmístění amerických raketových systémů v Evropě, včetně Norska, by mohlo zničit všechny zbývající podmínky pro takové jednání. Česká fotbalová reprezentace bude hrát domácí zápasy v červených trikotech. Venkovní sada bude bílá. Národní mužstvo představilo nové dresy od společnosti Adidas, která po 33 letech nahradila Pumu. A dneska čekáme skoro jasno až polojasno, postupně od západu oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle i možnost slabého deště. Večer opět na většině území vyjasňování. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Je poledne a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tohle to byl Joe, End of Beginning. 9 minut po poledni na vlnách Express FM. Před náma je track, ke kterému se několikrát denně vracím. Já se ráno zbudím, v hlavě mám úplně jinou píseň, ale pořád se vracím k Marianne od Fontaines DC. Dlouho se mi nestalo, že by mě nějaká píseň takhle moc oslovila. Je to jako přirovnání, jo? Když jste s někým chodili a pořád ho milujete, ale u toho jako už flirtujete s jinýma lidma, abyste se přes tu svoji lásku dostali, ale stejně se k ní vždycky vracíte, protože ona je prostě jedinečná. Asi takhle bych popsala svůj vztah k tracku Marianne od Fontaines DC. A to je teprve ochutnávka z jejich nového alba Dopamine Chamber. To jsem zvědavá, co se mnou udělá celý to album. To vyjde mimochodem 16. října a 2 týdny na to vystoupí kapela v pražské sportovní hale Fortuna. Teďka jsem koukala, že pořadatelé přidali ještě pár vstupenek, tak pokud byste chtěli Fontaines DC zažít naživo, tak mrkněte na Ticketmaster. Tohle je Marianne.

0: Ve 12 hodin a 16 minut posloucháte Express FM, tohleto je Hugel a Emile Angel, Altronate, Move Into The Sun. Za malou chvilku tady budou taky Gang of Youth anebo Sombr.
1: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: Automat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, Dlouhá 26.
3: Music. First.
2: Express FM.

Za 5 minut bude 12:30, vy posloucháte Express FM, tohle to byli australští sympatiáci Gang of Youth. Já vůbec nevím, jak mi tohle to uniklo, ale už tenhle čtvrtek jde do kin film se Samem Rockwellem a Johnem Malkovichem v hlavních rolích a vypadá to mega parádně. Jmenuje se to Divoký kůň 9 a oficiální popis zní takhle. Děj se odehrává v roce 1973, krátce před vojenským převratem v Chile. Sleduje dva agenty CIA, John Malkovich a Sam Rockwell, kteří jsou vysláni ze Santiago na velikonoční ostrov Rapa Nui. Během mise uprostřed ikonických

Jmených soch, oba čelí zkoušce vzájemné důvěry. Musí se vyrovnat se svou temnou minulostí a společně připravit nová spiknutí. Ten popis je dost takový suchý a stručný. Ale viděla jsem trailer a je to bomba. Ten mimochodem najdete na ČSFD. Ten film se jmenuje ještě jednou Divoký kůň 9. A pokud byste rádi zašli po nějaké době do kina, tak tohleto určitě zvažte. Express FM. Express FM.

Je to 4 roky a týden k tomu, co tahle ta harmonická spolupráce na tracku New Gold vyšla. Byly to Gorillaz, Tame Impala a Buddy Brown. Já bych se ještě vrátila k tomu, když jsem tu říkala, že mě mrzí, že neuvidím Daft Punk a jak by si poradili s dnešní hudbou, jak by ji přeladili do svého futuristického hávu. Jejich novou tvorbu už neuvidíme, nicméně existuje takový projekt, který se jmenuje Daft Funk Live. Je to jedna z nejrespektovanějších podst na světě. A oni právě válcují sociální sítě svým živým záznamem z francouzského Toulu. Vystoupení v maskách s živými nástroji a promakanou světelnou show vymodelovali přesně podle alba Alive z roku 2007. A tady to turné sklízí vyprodaný haly po celé Evropě a zastaví se i u nás. A to konkrétně v březnu, 10. března 2027, ovládnou Prahu a hned den na to, 11. března, vystoupí v Brně. Na rozdíl od běžných DJských tribute projektů používají Daft Punk Live na pódiu přímo živý baskytary, synťáky i bicí v kombinaci se synchronizovanou světelnou stěnou. Většina evropských zastávek, včetně londýnské O2 Academy, je beznadějně vyprodaná, ale u nás ještě lístky jsou, takže pokud byste rádi zažili Daft Punk, a.k.a. Daft Funk Live, tak máte šanci.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
5: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
6: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
5: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
6: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
5: Přece Hermann.
6: Hermann. Jistota na celý život.
7: Express FM.

0: Josh Baker a Poppy Bescomb. My Place. Ano, to je přesně to místo, kam já se teď odeberu. Ale ještě než tak učiním, tak pro vás mám samozřejmě fun fact nakonec. Dneska o královské rodině. Věděli jste, že v 18. století se holubí trus používal k výrobě střelného prachu? A tak král Jiří I. prohlásil trus za majetek britské koruny. Zkrátka, ano, holubí trus byl majetkem koruny, takže jste ho nesměli ukrást. Nicméně, kdo by ho chtěl, že jo? Tímhletím fun factem já se loučím. Užijte si tady odpoledne s Veronikou Kolouškovou. Tady u nás na Express FM.
1: Express. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Předseda sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura pogratuloval straně AFD k výsledku v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku. AFD fandí a doufá, že bude součástí nové zemské vlády. Umělá inteligence může pro lidstvo představovat existenční hrozbu. Varoval dnes vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk v Ženevě a vyzval k okamžitému přijetí kroků ke snížení rizik. Tenistka Linda Nosková zítra zabojuje o svůj první postup do semifinále US Open. Wimbledonská šampionka vyzve na newyorském betonu vítězku posledních dvou ročníků, bělorusku Arinu Sabalenkovou. V případě výhry Noskové by Sabalenková po US Open přišla o post světové jedničky. Začátkem nového týdne se na obloze bude střídat slunce, smrky a teploty vystoupají nad 25 stupňů Celsia. Na jižní Moravě se dočkáme i třicítek. Teplé letní počasí ve středu ukončí studená fronta s přeháňkami a také bouřkami. Bylo 13 hodin, od mikrofonu Rádia Express FM se hlásí Veronika Kolušková, krásné pondělí a vítejte u odpoledního bloku.
0: Rádio Express FM.
2: Express FM.

0: Krásný start nového týdne vám ještě jednou od mikrofonu Rádia Express FM přeje Veronika. Doufám, že jste měli hezký víkend. Já jsem ho strávila na svatbě v Novohradských horách a krom toho, že tam byla připravená pro návštěvníky svatby noční bojovka, docela hodně strašidelná, tak tam byla super svatební kapela, takže pro vás mám tip, pro ty, co to máte před sebou, tu veselku. Skupina Taige. Byla tam jako torzo skupiny Taige, kterou mám už tak docela hodně ráda. A musím říct, že Veronika Sirotková je naprosto boží zpěvačka, zaspívá úplně všechno a zahrají cokoliv od Pixies až po MIG 21. Tak to je tip pro vás, kdo máte v plánu svatbu. Jdeme si hrát dál DMAs a po nich přijde Kate Ramin s Pharrellem Williamsem a jejich Forever.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Víte, že v Česku existuje kino, kde můžete během projekce háčkovat, plést nebo třeba drhat. Ten projekt se jmenuje Film a příze a je o něj velký zájem. Za chvíli vám řeknu, kde si můžete zajít jako během filmu uháčkovat třeba nějakou dečku na stůl nebo něco podobného.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na králi zamíchej, ochotnej
4: dám, jam, jam. Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
6: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
7: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
6: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
7: Více na www.hormann.cz.
6: Herman. Jistota na celý život.
8: Express. Music first. Express FM.

Na Expressu dozněli Bring Me The Horizon. Pavel Kučera. Člověk, který pro vás připravuje oblíbený pořad Expressu Express Fresh, ve kterém objevuje nové věci, taky funguje jako moderátor skvělého pořadu On Air. Pavel Kučera je chodící encyklopedie znalostí, které se týkají hudby a hudební historie. Pavel Kučera taky napsal scénář k několika hudebním filmům, například Země revivalů, což byl naprosto pro mě fascinující dokument o tom, že Česko je velmi specifické a bizarní v tom, že má asi 1000 revivalových kapel. Tak doporučuji moc, jestli jste nevěděli. Ale Pavel Kučera dneska zveřejnil informaci o tom, že v tichosti, pro mě v tichosti, vznikal dokumentární film, který mapuje historii skupiny Oceán a už bude mít brzo premiéru na České televizi. Ten film se jmenuje Pyramida snů. Příběh oceánu. Režie Radim Špaček, scénář Pavel Kučera, účinkují Petr Kučera, Jan Vozáry, Petr Honz, Dušan Vozáry, Jitka Charvátová, Petr Muk z archivních materiálů a tak dále. Ten dokumentární film bude mít premiéru v rámci festivalu Zlatá Praha 25. září, což máme za pár dnů, a co nevidět, by se měl také objevit na obrazovkách České televize. Kdy to bude přesně, tak to vám řeknu, doufám, co nejdřív, ale máme se určitě na co těšit. Hrát si teď budeme Steve'a Lacyho a taky skupinu Pulp. Express FM.

0: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Prebook. Více informací na prg.aero/salonky.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
10: Music. First. Express FM.

Tak to byly Slow Pulp a teď je budou střídat The Killers z Las Vegas, jejich frontman Brendan Flowers před pár dny vydal svoji třetí solovou desku. Překvapivě je to žánrovka, nepřekvapivě je to žánr country a je to české country deska, jak napsal Jarda Konáš v recenzi pro časopis Headliner. Je to novinka natočená jako album pro radost. Párkrát to Brendanovi Flowersovi ujede do nějakého rockového výrazu a jinak se snaží prostě držet ten žánr country. Není to kalkul, je to prostě čistě z jeho radosti a je tam pár opravdu nádherných, povedených country kousků. Tak si tu desku třeba poslechněte. Jmenuje se Treasure, psáno kapitálkami a my si teď od The Killers pustíme skladbu nazvanou Human.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Ceny pohonných hmot a zejména nafty v Česku nezadržitelně rostou. V neděli stál litr nafty v průměru 47 korun a 21 haléřů a byl tak nejdražší od první poloviny dubna. U hlavních dálničních tahů a v Praze už motoristé tankují diesel za ceny těsně pod hranicí 50 korun. Pod lavinou na severním Kavkazu zemřelo nejméně 11 horolezců a 6 dalších utrpělo zranění. Ruská média zatím neinformovala, odkud horolezci pocházeli. České ministerstvo zahraničí sdělilo, že podle jeho informací nebyl mezi zasaženými evidován žádný občan České republiky. Od úterý do čtvrtka začne úvodním kolem hlavní fáze fotbalové ligy mistrů. Po druhé za sebou nechybí pražská Slavia. Ušatý pohár obhajuje vítěz posledních dvou ročníků Paris Saint-Germain. Začátkem týdne se na obloze bude střídat slunce, smrky a teploty vystoupají nad 25 stupňů Celsia. Na jižní Moravě se dočkáme i 30. Letní počasí ve středu ukončí studená fronta s přehánkami a bouřkami. Bylo 14 hodin, ze studia Rádia Express FM vám krásné pondělí přeje Veronika Kolušková.
0: Rádio Express FM.
2: Express FM.

Tak to byla slovenská zpěvačka Adéla, která minulý týden vydala svoji debutovou desku nazvanou Prima, se kterou se právě teď rozjíždí na své první solové turné po Spojených státech amerických a v lednu se s deskou podívá na turné do Evropy a zastávku bude mít také v Praze. Koncert už je beznadějně vyprodán. Kolikátého máme? 7. září. Rozeběhla se nám divadelní sezona. Už jste byli na něčem v divadle? No já ještě ne. O prázdninách jsem tady byla. Byla jsem na letních Shakespeareovských slavnostech. Ale teď v Kamenném divadle během nové sezony jsem ještě nebyla. I když už mám koupené lístky. Dojatek 78. Tak za chvíli vám dám tip na nějaké divadlo, které by se vám mohlo a mělo líbit. Hrát si budeme Blood Red Shoes, Screams.

0: U vysílání Rádia Express FM vás zdraví Veronika. Slibovala jsem před chvílí, že vás pozvu do divadla, tak jsem si připravila dvě pozvánky na jednu inscenaci, která má teprve pár dnů před premiérou, a na jednu inscenaci, která už se premiéruje, teda už se hraje, už za sebou úspěšnou premiéru dávno má. Tak nejdřív ta hudba budoucnosti. Začnu trošku ze široka. Bude to inscenace pro všechny lidi, které zajímá queer tématika. Michal Vitkovský je slavný polský autor z Wroclawi. Jehož asi nejslavnější dílo je román Chlípnice, který vyšel v roce 2006. A je to kniha, která čtenáře zavádí do prostředí gay komunity v socialistickém Polsku 70. a 80. let. Takže představuje prostředí setmělých nočních parků, špinavých nádraží i smradlavých veřejných záchodků, a celý ten příběh vyprávějí takové dvě starší transženy, prostitutky, jedna se jmenuje Patricie, druhá se jmenuje Lukrécie. No a režisérka Daniela Špinar má tuhle knížku velmi ráda a tak si ji zdramatizovala a taky si ji režíruje samozřejmě. Premiéra bude 25. září v pražském divadle Venuše ve Švehlovce a v těch hlavních rolích Patricie a Lukrécie se představí Michal Kern a Tomáš Kobr. Tak to byla pozvánka na premiéru, která se teprve blíží a se na to velmi těším. A za chvíli si pustíme LP, taky Jamie Hilty, takže dva queer umělce, příhodně, tematicky, a pak vás pozvu do Švandova divadla.
1: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
2: Spěchejte na www.webglobe.cz.
3: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Kdyby byli stěhováci, jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
6: Změnili jste adresu,
7: stěhujte se bez stresu.
5: Naše rada zní:
8: Stěhování Krbec všechno zařídí.
9: stěhovanikrbec.cz.
10: Stěhovací a vyklízecí služby.
11: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
12: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
13: Hudba na prvním místě.

0: Remedy Berlinou, novinka našeho playlistu. Tak jdeme pokračovat s divadlem. Slíbila jsem vám pozvání do pražského Švandova divadla. Tam mají velkou slabost pro severské černé komedie a dramatizace slavného Oscarového dánského filmu Chlast. Rozhodně není první černá severská komedie, která se tam hraje. Připomenu třeba velmi úspěšný Kurz negativního myšlení, Adamova jablka, Kdo je tady ředitel a tak dále. Ale pojďme k tomu Chlastu, který má ve Švandáku velký úspěch. Je to příběh, pokud neznáte ten slavný film s Madsem Mikkelsenem, je to příběh čtyř středoškolských profesorů, kteří se ocitli v krizi středního věku, nebaví je moc vztahy, které mají nebo nemají, nebaví je moc ani učení a tak vůbec jako je přestal bavit život. A tak se rozhodnou, že přistoupí na takový zvláštní experiment. Zkusí, jestli by pomohlo, kdyby si udržovali stálou velmi nízkou hladinku alkoholu v krvi. Má to zlepšit jejich život, má to zlepšit jejich přístup k životu, mají být veselí, mají být plní energie. Za začátku se jim velmi daří, pak už o něco méně, ale to už bych prozrazovala moc. V hlavních rolích uvidíte Petra Stacha, Roberta Jaškova, Jákoba Erftemajera a také Tomáše Petříka. Nejbližší repríza už tuhle sobotu 12. září, další ve čtvrtek 24. září. Vstupenky můžete zakoupit na pokladě Švandova divadla anebo samozřejmě online na webových stránkách. Jdeme si hrát další hudbu, bude tu Florence and the Machine a potom Rock Arena and Rostam.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Vyražte na víkend do Ostravy. Objevte hornickou historii Landeku, architekturu Grossmanovy vily, projděte si industriální Dolní Vítkovice nebo oblíbené nábřeží Ostravice. Čtyři různé tváře jednoho města. Více tipů na výlety hledejte na visitostrava.eu.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Pozor, v Masaryčce se slaví. Už 5 let pro vás servírujeme českou kuchyni v moderním pojetí. Skvěle načepované tankové pivo a atmosféru, která spojuje historii s dneškem. Přijďte oslavit 5. narozeniny restaurace Masaryčka. www.masaryčkarestaurace.cz.
4: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonků pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonků i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
5: Express. Music first. Express FM.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy.
1: Music news. V sobotu měl premiéru film o Oasis Don't Look Back in Anger. Stalo se tak na filmovém festivalu v Benátkách. Film produkoval Steven Knight, který má na svém kontě třeba i Peaky Blinders. Jak skvělý film to je, svědčí i 8-minutový Standing Ovation. A že z bratrů Gallagherových nic rebelského nezmizelo, bylo třeba to, když po pár minutách se Liam kouká na hodinky a bezhlasně šeptá: měli bychom jít asi do prdele. Film má českou premiéru tento čtvrtek. Sice to zní a vypadá jako Daft Punk, ale nejsou to Daft Punk. Jsou to Daft Punk Live, což je tribut, který před 8 lety založili dva bráchové z Velké Británie. Používají živé nástroje, bicí, basu, kytaru, synchronizovanou světelnou show a autentické repliky ikonických robotických přilep. Napodobují legendární koncertní šňůry, jako bylo turné Live 2007. A lidem chybí Daft Punk, proto jsou jejich show tak oblíbený. Největší zářez udělali v loni na festivalu Burning Man. 10. března budou i v pražském klubu Roxy. Redaktoři časopisu Rolling Stone sestavili žebříček nejlepších kytarových sol všech dob. Eddieho Van Halena, Davida Gilmora, Eagles a Jimiho Hendrixe nakonec porazil Prince s kytarovým solem z Purple Rain.

Na Karlovarském festivalu měl svůj velký comeback, nebo měla skupina Color Factory, protože u příležitosti 30. výročí, 30. narozenin filmu Šeptej se zase dala dohromady a nebyl to jednorázový pokus. Mělo to velký úspěch a tak v listopadu uvidíme Color Factory všichni, a to sice v klubu Roxy. Nicméně mluvím o tom proto, že tuto středu v 8 večer se film Šeptej, který prošel takovým jako vyčištěním a revitalizací, předvede před pražským kinem Cross, kde je letní kino. Takže Šeptej se tam promítá od 8 večer, protože už se nám brzo stmívá. No ale já jsem úplně zapomněla na to, že jsem vás lákala úplně na začátku své směny po 13. hodině na kino, ve kterém se plete a háčkuje, a pak jsem na to úplně zapomněla a neřekla jsem vám, kde to je, kdy tam můžete zajít na tento projekt Film a příze. Tak určitě se dočkáte v příští hodině. Už snad nezapomenu, doufám, jsem sklerotická. Hrát si teď budeme Placebo, Beautiful James.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Střídání času bude pokračovat i v příštích 5 letech. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš. Časové střídání mělo v 27. skončit v roce 2019. Členské státy se ale na jednotném nastavení neshodly. 7 indonéských letišť, včetně 2 v hlavním městě Jakartě, zůstává uzavřených kvůli erupci sopky Anak Krakatau. Zrušeno, spožděno nebo odkloněno bylo téměř 3 000 letů, což se dotklo zhruba 341 000 cestujících. Tenistka Linda Nosková zítra zabojuje o premiérový postup do semifinále US Open. Wimbledonská šampionka vyzve na newyorském betonu vítězku posledních 2 ročníků v Bělorusku Arinu Sabalenkovou. V případě výhry Noskové by Sabalenková po US Open přišla o post světové jedničky. Začátkem týdne se na obloze bude střídat slunce s mraky a teploty vystoupají nad 25 stupňů Celsia. Na jižní Moravě se dočkáme i 30. Letní počasí ve středu ukončí studená fronta s přeháňkami a také bouřkami. Tolik zprávy v 15 hodin ze studia Rádia Express FM. Vám hezké odpoledne přeje Veronika.
0: Rádio Express FM.
2: Express FM.

0: Nevím, co všechno zvládnete doma udělat v domácnosti, když sledujete třeba nějaký film. Já většinou stihnu něco vyžehlit, někdy zašívám a někdy si lakuju nehty. Ale když zvládnete ruční práce při sledování televize, tak byste to mohli zvládnout ve velkém společenském kruhu, taky v kině. I když pod mě, jo, někdo umí plést pod mě, někdo se na to vůbec nekouká, prostě zvládne si koukat na televizi nebo diskutovat s vámi a mezi tím prostě schopný uplést svetr jako vyšší, teda jako z mnoha vzory, jo. To já teda nedokážu, já se na to dívat musím, ještě navíc mám blbý oči, takže se na to musím koukat hodně zblízka. Nicméně, tento projekt, který se jmenuje Film a příze, čili si tam můžete na filmu prostě něco uplíst, uháčkovat, udrhat, nebo dokonce si jako vyšít kapesníček. Tak tento projekt pořádá pražské kino Přítomnost, které najdete na Žižkově v domě Radost. No a ten projekt byl zahájen v dubnu, setkal se s velkým úspěchem. Já jsem si myslela, že ty filmy se budou promítat tedy s dubbingem, protože kdybyste tam měli nějaký zádrhel při tom háčkování třeba, tak aby jste mohli jenom poslouchat prostě a odklonit zrak, ale není to tak, je to prostě v původním znění. Z titulky není ani moc jako šero, myslím, není úplná tma, nebo nevím, jestli tam trošku jako je víc světla než normálně, ale dovedu si představit, že se tam občas jako ozve něco jako ježišmaré, já to zvorala, to teďka musím jako ubrat zase, nebo něco takového, nevím. Každopádně, nezažila jsem, každopádně, příští z programů Film a příze bude už tuto neděli od 11 hodin a bude se promítat film Jak na věc About a Boy s Hughem Grantem, tak si prostě vemte klubíčka a můžete se prostě na zimu uplést sobě nebo třeba svýmu partnerovi nebo partnerce třeba vlněný ponožky. Tak pustíme si Bellu Porch, Build a Bitch.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM. This

0: Já se ještě musím vrátit k těm ručním pracím. Ano, ono by se mohlo zdát, že jako pletení, háčkování, je to výsada žen. Není to vůbec pravda. Myslím, že DIY, ruční práce, v poslední době jako hodně si oblíbila generace Z a můžete vidět i kluky, který umí skvěle třeba plést. Jako například britský skokan do vody Tom Daley, olympijský vítěz, toho se určitě viděli na tribunách během olympijských her v Tokiu, kdy tam si nosil ty jehlice a ty barevný vonky přímo mezi při závodech tam prostě plet, aby se zbavil stresu a nervozity a plet tam úplně krásný věci. Já ho sleduju na Instagramu, protože plete fakt úžasný svetry. A já jsem třeba v divadle měla taky kolegu, takovýho starého pána, který vypadal jako Santa Claus, jako Děda Mráz, jmenoval se Jean. A ten při tom dlouhém čekání prostě při zkouškách nádherně vyšíval, ale to byly obrazy. To byly tak nádherný obrazy, vůbec žádný kýče, ale prostě nádherný obrazy vyšíval. Takže pozor, nepodceňujte muže, co se týká těchto ručních prací. Hrát si dál budeme Bad Sounds, pustíme si taky Jazzy, pustíme si taky Silk Sonic a pustíme si taky něco staršího, Old School.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SVZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
4: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
5: Izomat stavebniny!
6: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Color od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
7: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
8: Nová exotika je tady. S cestovní kanceláří Fisher můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže. Čekají vás působivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na Fisher.cz.
9: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
10: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
9: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
10: Více na www.hormann.cz.
9: Herman. Jistota na celý život.
11: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
12: Express FM.
13: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Express Old School.
1: Dnes se slaví 83. narozeniny americká zpěvačka disco éry 70. let Gloria Gaynor, která naspívala jeden z nejprodávanějších singlů hudební historie I Will Survive z roku 1977. Text té písně je o nalezení vnitřní síly po devastujícím rozchodu a je to píseň, která je považována za posilující gay hymnu, která lidem pomáhá vzdorovat těžkostem, které přináší odlišná sexuální orientace prostě v odmítání od většinové společnosti. Takže Gloria Gaynor, I Will Survive. A skvělá věc z roku 1978. Všechno nejlepší do Spojených států amerických. Express Old School.

0: Hrálo nám americké hudební superduo, složené z hudebníků Bruna Marsa a Andersona Páka, Silk Sonic. Teď si pustíme britskou skupinu Razor Light, která slaví 20 let od vydání svého průlomového debutového alba Apple Night, takovým speciálním turné. Jmenuje se America 20th Anniversary Tour. Na pódium se vrátí klasická čtyřčlenná sestava v čele s Johnnym Borrellem a představí album v plném rozsahu, včetně hitů In the Morning, Before I Fall to Pieces nebo I Can't Stop This Feeling I've Got. My si teď od Razor Light poslechneme skladbu America a to turné se zastaví také v Česku a to už velmi brzy, 3. listopadu, klub Proxy Praha.
1: Pondělní odpoledne na Express FM.
2: Express FM.

0: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
1: Činohru s koncertem
0: Pravidla Nirvány.
1: Co sedíš jak ženská, co hodila šavly? Jestli chceš, můžeš nahrát nějaký vokály do mý písničky. Napiš text, křič, máš kérku, máš holku, ukáž kytaru. Kde jsi to vzal? Slyšíš?
0: Podstahnutí grunge poslední rokové rebély.
1: Ve Švandově divadle.
2: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11,5 litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
8: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
9: Zedník,
10: malíř,
9: topenář,
10: podlahář.
9: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
11: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
9: Více informací na rekbyty.cz.
11: Rekbyty, záruka kvality.
12: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
13: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
14: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
15: Hudba na prvním místě.
16: Express FM.

0: Jak jsem mluvila při těch různých domácích pracech, které člověk může dělat při sledování televize, tak Honza píše, že o víkendu při sledování televize měl okna a bylo to při Pulp Fiction. No to je pravda, Honzo, že to je ten film, jako umíme všichni naspaměť. Mě běží před očima, když jenom jako slyším ten text, třeba ty repliky. Mimochodem skvělý dubbing vlastně při tomto filmu. No a takže si to člověk jako ani se nemusí moc ohlížet od těch oken, aby nespadl, aby se koukal na tu obrazovku, že? No, takže tímto ukončuji dnešní vysílání, milí přátelé, za chvíli už to budou dnes už oba pánové, Petr i Michal a jejich Express Drive, tak si to s nima moc užijte a já se na vás budu těšit zase zítra mezi 13. a 16. hodinou u odpoledního vysílání. Mějte se krásně. Ahoj.
1: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Podle ministra životního prostředí Igora Červeného unikají na Šumově chemikálie po československé armádě. Mohou být zasaženy i spodní vody. Detaily sdělí ministerstvo obrany v úterý. Červený obvinil svého předchůdce, že situaci ignoroval, přestože podle něj o ní věděl. Stovky lidí, mnohdy zahalených maskami, se v noci na dnešek pokusili znemožnit příjezd skupiny migrantů do britského přístavu Portsmouth. Britská vláda dnes počínání protestujících odsoudila jako zastrašující a hrubé chování, píší agentury AP a Reuters. Po sobotním protestu v Douvru jde o druhou podobnou akci, na níž maskovaní muži vyjadřovali nevoli proti příjezdům přistěhovalců do Británie. Česká hokejová reprezentace vstoupí do příštího mistrovství světa konaného v Německu zápasem 14. května od 20:20 hodin proti úřadujícím držitelům bronzu Norům. Svěřenci trenéra Zdeňka Motáka následně ve skupině B hrané v Düsseldorfu postupně vyzvou Kazachstán, USA, Maďarsko, Dánsko, Slovensko a Kanadu. Dnes odpoledne oblačno až zataženo, zejména na jihu až polojasno, ujediněle možnost slabého deště. Večer od západu na většině území vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 24, na jihu a na jihovýchodě ojediněle až 27, na horách kolem 16. Na dopravní nehody pozor na pražském okruhu na 24. kilometru ve směru na Ruzyň. Havarované vozidlo tam překáží na vozovce, ale s opatrností projedete. Další nehody vás potrápí v ulici Rváčovská v obci Hlinsko v okrese Chrudim, v ulici Zámecký okruh v obci Opava, na silnici 29029 v obci Janov nad Nisou v okrese Jablonec nad Nisou, na silnici 647 u obce Kujavy v okrese Nový Jičín nebo v ulici Husova v obci Bedihošť v okrese Prostějov. Na Express FM právě startuje odpolední drive a následujících 180 minut strávíte ve společnosti Michala s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Aj, Marian, to je skvělá věc od Fontaine's DC, která je pilotním singlem z jejich chystaného alba Dopamine Chamber, na které se už moc těšíme.
1: Tak doufejme, že to nebude jako s tou předešlou deskou, kdy nás Fountains DC namlsali Starbusterem a pak už to byla taková trošku vatička. Tady mi přijde taky, že Marian je velká hitovka na začátek, jasný single, my rádi rajem. Tak já doufám, že nezůstane jenom u ní.
0: Producenta mají stejného, tak doufej.
1: Ale víš, jak to je s těma producentama?
0: Já vím.
1: Mohli bychom o tom mluvit hoďky.
0: No tak co dneska máš na práci po 3 hodiny, že bychom probrali všechny producenty?
1: Tak začni.
0: Ne, samozřejmě, nemusíte se bát, nečeká vás encyklopedie hudby, i když nás to někdy láká a možná se to jednou stane, ale dneska to bude klasický Express Drive, opět v kompletní sestavě, buď zdrav a vítej, polský vyslanče.
1: Děkuji ti, mistře. Jsem se těšil. Přiznám si, že jsem to neposlouchal, co jsi tady vyváděl, takže věřím, že vzhledem tomu, že nikdo nepsal, tak všechno proběhlo hladce.
0: Jo, bylo to v klidu. Já jsem pokračoval v našem nastoleném tempu, to znamená klasika věda.
1: Jo, jsi vědecký ty, jo.
0: Jasně, zajímavosti, hudba, prostě takový pestrý, jako to máme rádi. Zkrátka.
1: Prostě si se nepouštěl do nějakých vedlejších akcí, že jo?
0: Ne, určitě. No a ty povídej, jak jste se měli na polské straně Krkonoš.
1: Jo, já jsem byl na polské straně Krkonoš, měl jsem se dobře, byl jsem milé překvapený, samozřejmě, ale nejde všechno tak, jak by si člověk představoval, takže jsem musel trošku vznést nějaký oficiální protest polské ubytovací straně, že přece jenom přede mnou tam byl asi nějaký čokl, po který moc neuklidili, takže to šli uklidit holky pěkně, bylo to tak na 85%, ale pak už mě nic netrápilo, kromě teda pivka, to mi vydrželo vždycky na jeden večer, to jejich, jo, ale strava dobrý, lidi v pohodě, prostředí dobrý, hezký, akorát, že jdeš po každý do kopce, což samozřejmě...
0: No, to na horách bývá.
1: Někomu, ale jako tady jsme, my jsme vždycky šijekal, a říkám, ale to už je cílová rovinka. A žena vždycky říká, no to už je spíš cílový krpálek, protože to byl ještě větší krpál, než jsme vždycky šli. Ale hele, průměru jsme našli 15 km denně, navštívili jsme nějaký památky, tam jsme se přesvědčili o tom, že fakt platí ještě takovýto pořekadlo, že Polák by prodal mámu, protože ty jsou ti schopný prodat vyhlídku na terásce. No, byli jsme tam i navštívili jsme i místní akvapark, taky moc fajn. Já jenom dodám, že jsme byli v oblasti, která se jmenuje Karpač a je to v podstatě jakoby taková polská pec, když to tak řeknu, tím místem, kde se nachází. Takže jako já jsem si to užil a tak to má být, měli jsme to aktivní, takže samozřejmě najednou byla neděle, já jsem byl doma, už jsem říkal, zítra musím do práce, ale zase jsem se těšil na tebe, takže tím se to celý vyrovnává.
0: No, my jsme se těšili s posluchači na tebe, takže je to všechno zalité sluncem a jdeme zase něco zahrát, ať tady dlouho nemluvíme.
1: Přesně tak, ať vám do toho furt nekecám.
0: Tady jsou Karibu a Pegigus Aerostar.
2: Pondělní odpoledne na Express FM.

0: Ayra Starr a jejich Woman. To nám právě teď dohrává. Je 18 minut po 16 hodině a už za chvíli pro vás budeme mít další skvělý kousky.
1: Přesně tak, čekají vás Nothing But Thieves, Billie Eilish, Overpass a nebo miláček všech dívek a žen, Harry Styles.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: To jste ještě nevěděli. Objevte unikátní naučnou stezku vrcholu Jeseníků s originálními dřevěnými sochami. Na trase dlouhé 360 metrů poznáte 14 jesenických tisícovek, jejich příběhy i legendy. Vydejte se za nimi do šrotových lázní v Dolní Lipové. Více na webu lázně-lipová.cz.
4: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
5: Leny přitvrdila. V novém Headlineru čtěte otevřený rozhovor o odchodu z velkého labelu i rockovém albu. Mluvili jsme z Yard Act, britská senzace a návrat postpunku. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
9: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
11: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Music. First. Express FM.

0: odpoledním vysílání, nebo řekněme po obědním vysílání Veroniky zaujalo jedno téma, na který se tě musím zeptat.
1: Ano.
0: Jako. A to téma se týkalo ohledně aktivit při sledování televize, jo. Tady padaly takový ty věci, Veronika říkala, že si při sledování televize žehlí, že si lakuje nehty, nějaký frér napsal, konkrétně Honza to byl, že o víkendu při sledování televize mel okna, tak jsem se tě chtěl zeptat, jestli ty máš taky nějakou oblíbenou činnost, který se věnuješ u sledování televize.
1: Já u sledování televize vařím a žeru, to jsou jediné dvě věci, co dělám.
0: No počkej, vařím. Když teda vaříš, ty máš z kuchyně nebo ze svého pracovního místa v kuchyni výhled na televizi?
1: Jo, my máme KK, takže jako mám to teda bokem, musím se trochu otáčet, ale jako já většinou vařím věci, které jsou buď rychlý, anebo naopak dlouho bublaj, ale bez jako nebo třeba úplně můj dohled.
0: Že tam jenom chodíš kontrolovat.
1: No.
0: Tak to já zase, když už tam vařím. Mě nevadí vařit déle, ale už se jako od tam tuď moc nevzdalu, protože to střídám ty a já na televizi nevidím. Jo, takže já ji slyším. Což je v pohodě, když je to něco známého, třeba jako tady Honza psal, že kouká na Pulp Fiction,
1: tak to
0: už jako můžu koukat.
1: To může říkat dřív než oni, že jo?
0: Ale spíš mě fascinuje, jako lidi jsou schopní dělat u sledování televize lecos. Já kromě spánku bych se asi na nic jiného nesoustředil, čeveče.
1: No tak jako moje drahá je něco jako Veronika, to znamená lakování nechtů, manikura, pedikura, píše si něco ještě do počítače vedle. A kouká třeba na věci, které nezná, jako jo. Kouká třeba na Netflixu, na Mindhuntera. A podle mě polovinu toho děje si stejně jako nějak nedá, jako už potom. Ženy sice umí dělat víc věcí najednou, samozřejmě, ale zase odsaď pocaď.
0: Ne, já nějak jako si říkám, dobře, pokud budu plácnu navlíkat korálky, zašívat něco, a tak proč ne? Kdybych se třeba naučil plést,
1: no asi jo, tak pokud na to nemusíš koukat, pokud, už potom, pokud to už na pak to nemusíš koukat,
0: že? Jdeš automaticky a sleduješ si ten, což u toho žehlení, já teda si žehlím, ale ráno, což u toho žehlení já se na to musím taky trochu soustředit, no.
1: No jasně, tak protože aby ses třeba nespálil ruku, viď?
0: Nejenom ruku.
1: Nebo aby ses tam neprojel, jako aby projel knoflíčky třeba na tom, na košili, že jo, to je jasný.
0: Já se snažím košilím vyhýbat, ty jsou složitý.
1: Já nežehlím vůbec, takže nebo u nás se jako nežehlí doma vůbec. Teďka právě potřebuji vyžehlit dvě košile. Je to bych tě mohl přinést.
0: A přines to sem, já se ženu prkno v baráku.
1: Ne, tak já myslím, že mě snad vyžehlí v televizi.
0: Pokud máte vy na srdci nějakou činnost, kterou byste nám třeba rádi doporučili a je nenávyková u televize nebo nenáročná hlavně, tak 602 604 903.
1: Jo, napište. Můžeme v tom pokračovat, protože nás takovýhle témata zajímají určitě. Co děláte doma?
2: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem. Okay.

0: Doznívají nám Overpass se skladbou Is This Real?
1: My jsme tady před chvilkou probírali, kde sledujeme televizi a nevím, jestli je to náhoda, nebo už nás prostě odposlouchávají tady kolegové ze serveru novinky.cz, ale vyskočila tady na mě hnedka zpráva z Berlína, kde právě teďka probíhá veletrh IFA, tedy Innovation for All, a tam si představ, že je právě televize, která dostala robotické tělo a může za tebou všude jezdit. Je to od značky Hisense a ta vlastně ukazuje takovou budoucnost chytré domácnosti. Ona totiž ta televize není jenom televize, ale ona to je vlastně jako centrum chytré domácnosti. Takže třeba přijede za tebou do kuchyně, vidí, že tam máš prostě připravený špagety, ale zároveň tam máš třeba jako sýr, a tak ti zapne troubu, protože asi chceš zapejkat.
2: Až takhle ti pomáhá.
1: Ale zároveň se samozřejmě může dívat na tu televizi, ta je zasunutá v tom robotovi. A on za tebou přijede a vysune jí. Ona kouká jenom kousek, takový vlastně jako tablet na šířku trošku. A ona ji umí i na výšku, i na šířku ještě navíc vysouvat. Je tady video, můžete se kouknout na novinky.cz do sekce internet a PC. Je to zajímavý.
2: Hele, takhle, já budu upřímnej. V našem miniaturním bytě bychom se brzo přerazili, buď ona o mě, nebo já o ní, myslím tím tadyhle tu vychytávku. Takže pro mě to asi nebude, ale dokážu si představit, že jako nějaký movitější občan bydlím v nějakým větším baráčku, tam už by to bylo zajímavé, víš, nepotřeba, že by přijali za tebou do garáže, jako a
1: no,
2: to
1: nebo do práce?
2: Že by za tebou přijel do práce? No. Přijeď mi dneska naproti.
1: Já jsem dneska chtěl sledovat ten tenis, přijeď za mnou.
2: No, půjdeme pěšky přes Petří.
1: To bude romantika. Na Expressu.

0: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
1: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Hugo, Aperole, Fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
10: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
11: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
12: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
13: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 27 530 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
14: Express FM.
15: Hudba. Na prvním místě.

0: Youngblood a jeho Hello Heaven Hello. No a my teď tady máme něco pro všechny starší 18 let, a to speciální soutěž.
1: Ano, a to je přesně taková ta soutěž, která by možná i mě jako dospěláka zajímala, protože je to praktická soutěž. Je to soutěž se společností Alkohol.cz, což je obchod s alko i nealko nápoji, delikatesemi a barmanskými potřebami.
0: No, v nabídce mají vína, lihoviny, piva, sajdry, nealko, šumivá vína, luxusní a investiční láhve, pochutiny, dárkové sety, ale třeba i sklo, aby si to měl do čeho nalejit potom.
1: No a navíc, ty si to můžeš koupit jak v e-shopu, tak v kamenný prodejně, která je na Pražském Žižkově, konkrétně kousek od zastávky Viktoria Žižkov. A co mě tady zaujalo, že když kupuješ přes e-shop, tak on se ten věk při nákupu na e-shopu ověřuje automaticky přes systém Adulto.
0: No, my to ověřovat nebudeme, ale při předání budete muset prokázat, že už vám 18 bylo. A při předání čeho? No výhry. Dneska soutěžíme o dárkový limoncello spritz set, což jsou dvě lahve Frizzante a jedna lahve limoncello, celkově za bez koruny 730 korun.
1: No a s tím už se dá rozjet pořádná party, že jo?
0: Stačí nám úplně jednoduchá věc, stačí nám odpovědět na otázku.
1: Ano, a ta otázka zní, kolik lahví proseka obsahuje velký aperol set se skleničkami na alkohol.cz?
0: Je to trochu chyták, pozor na to. Můžete se podívat na alkohol.cz, tam najít sekci party sety a tam už hnedka na vás vyskočí velký aperol set se skleničkami, ale není tam jenom prosecco z toho šumivého vína. Takhle už víc asi napovědět nebudu, jako napovídat nebudu. Teda.
1: Ne, už jenom sdělíme dvě důležité informace. A sice, že alkohol pijeme vždy až po 18. roce.
0: Ano.
1: A teď to nejdůležitější. Kam směřovat tu správnou odpověď?
0: Na SMS-kové číslo 602 604 903 napište, kolik lahví proseka obsahuje velký aperol set se skleničkami na alkohol.cz.
2: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Vláda se v pondělí zabývala vysokými cenami pohonných hmot. Podle premiéra Andreje Babiše chybí ve světě kapacity rafinérií a ty výrazně zvyšují své marže. Marže prodejců, které kontroluje ministerstvo financí, jsou podle Babiše nízké. Očekává proto reakci na úrovni Evropské unie. V současnosti nepanují podmínky pro věcný dialog s USA o strategické stabilitě, uvedlo dnes podle agentury Reuters ruské ministerstvo zahraničí. Moskva tvrdí, že rozmístění amerických raketových systémů v Evropě, včetně Norska, by mohlo zničit všechny zbývající podmínky pro taková jednání. Belgie nepodpoří Gianniho Infantina v jeho snaze o znovu zvolení do čela Mezinárodní fotbalové federace, pokud nedostane uspokojivé odpovědi na otázky týkající se řízení organizace. Uvedla to dnes belgická fotbalová federace. Naráží především na případ červené karty pro Američana Folarina Baloguna na mistrovství světa. V noci bude skoro jasno až jasno, na severovýchodě zpočátku polojasno až oblačno, nejnižší teploty 15 až 11 stupňů, v údolích až 8, na horách kolem 10. Dopravní nehody komplikují situaci například na silnici 1027 u Štěchovic v okrese Praha Západ, v ulici na Žižkově v Liberci, na silnici 7 u obce Hora svatého Šebestiána v okrese Chomutov, v ulici Českobrodská v Praze, konkrétně to je v Praze Běchovicích, v ulici Čechova v obci Šlapanice v okrese Brno-Venkov nebo na D1 na 195. kilometru ve směru na Ostravu. Přejeme vám šťastnou cestu, odpolední drive na Express FM vstupuje do 2. hodiny a stále tu jsou s vámi Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: dnešní oslavenkyně Gracie Abrams. Všechno nejlepší přejeme naší oblíbený kočičandě, jak říká vždycky.
1: Jak myslíš, že to oslaví holka?
0: Tak já myslím, že nevím, no tak jako nějaký mejdan asi bude, ne? Tak
2: asi jo.
0: Ale 27 je ti jenom jednou za život.
2: 27, ona je taková rozjetá, takže by to mohlo být no, i třeba...
0: Pozve Olivy, Taylor a další kámošky a udělají si nějakou girls night třeba.
2: Jo, třeba v nějakým shakeovým baru.
0: Třeba, no. A nevím, jestli náhodou není na turné, to zase já jí takhle do detailu nesleduju, viď?
2: No tak na narozeniny si snad čas najde.
0: A tak snad jo, no.
2: Pokud teda není jeho vistka.
0: Jeho vistě neslaví narozeniny?
2: Ne. Aha, neslaví žádný svátky, že jo, neslaví nic.
0: Aha.
2: My máme jednoho společného kamaráda, my ho nebudeme jmenovat, no. Ten vyrůstal u jihovistů.
0: Jo.
2: A bavil jsem se s ním o tom a říkal, jako, že to jako nebylo úplně dobrý dětství.
0: Jo, takže jo, slaví jako... až od třicítky, až když se jich zbavil. Jako.
2: No, samozřejmě vystoupili. Horko těžko z toho celá, nebo oni tam v tom byli tři, horko těžko z toho vystupovali, z tohohle toho soukolí jako jihovistického.
0: A má rád vodu?
2: Vodu, ale nevím.
0: Dobře, no. Oni křtějí, že je hodí do toho bazénu, tak jestli třeba, jako když byl malý, jestli ho takhle křtili, jestli třeba nemá k tomu odpor k té vodě.
2: Jako neptal jsem se ho, kdy ho křtili, nebo v kolika letech, ale předpokládám to, že jako malý ho asi museli křtít, pokud už nebyli, jestli se oni neuznávají křtění jako normální.
0: Mám myslím, že ne.
2: Jestli jako... tě prostě pokřtějí po
0: svým. Oni si tě utopí, no.
2: No ale ještě když jsem u toho, když se vrátím ke své polské cestě,
0: no
2: tak tam samozřejmě jedeme si takhle krajinu a říkám, to je docela slušný jako baráček, no. A taky svět Jihovovi jako nežili si tam špatně.
0: No u nás v neighborhoodu taky mají, no, pěkný barák. I s bazénem právě, vždycky, jako jediný, co jim závidím, je ten bazén, ale kvůli tomu se k ním nedám.
2: A pak jsem na ně narazil v Trutnově, kde bylo napsáno, máš nějaké otázky k Bibli?
0: Nemám, děkuji, na shledanou. Express. Express Drive.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do 3 splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopee.cz.
1: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila suši? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
2: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
3: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
4: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
5: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Dopřejte své zahradě eleganci, která vydrží roky. Beton Těšovice. Zakázková výroba na míru podle vašich představ. beton@těšovice.cz.
8: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
9: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. AutoJarov.cz.
11: Express. Music first. Express FM.

0: Já nevím, jak to máš ty, ale já mám tohle rád, když jako někde vem jenom takový sample, ty tam jako slyšíš ten originál, v tomhle případě Mobyho, Porcelain, ale vlastně je to úplně jiný track a jenom to prostě je na tom postavený. Zpívá tam Issy Cross, celý to udělal Lute, tedy tasmánský drum and bassový čert, jak říkáme tady s oblibou, a já to mám rád tady ten styl, jo, že jako není to jako taková ta tupá cover verze, není to prostě jako okopírovaný s chlupama, nebo není to jenom remix třeba v drum and bassovém stylu, ale je tam jako ten nádech, ale přitom...
1: Já s tebou souhlasím, protože v dnešní době přijít s něčím originálním, novým, neoposlouchaným, co bude, co se ti prostě dostane pod kůži, je hodně těžký a myslím si, že i ten Moby samploval, půjčoval si.
0: No to je pravda, on je starý sampler. No. Možná, že i tohleto vlastně už byl sample, protože vlastně celý album Play bylo vlastně o samplech, že? A no, o vykradených v úzovkách věcech, ale jako myslím to v dobrém, že?
1: My jsme tu přece nedávno koukali na takovýto rozebírání samplů slavných písní, myslím, že tam byly právě Prodigy, byl tam Fatboy Slim a bylo zajímavý to vlastně rozklíčovávat pomocí toho videa, protože některé ty věci nejsou na první dobrou. Jo? Ty třeba nepoznáš, že si Prodigy půjčili bicí od Van Halen, protože oni je tam tak...
0: No oni ještě oni je potočili, no, že jo, jasně, vynechali každou první, no, a podobně. Mimochodem, když už jsme u něčeho, co zní jako něco, co jsme už slyšeli, tak já jsem poctivě o víkendu cestou do práce naposlouchal a cestou zpátky ještě jednou naposlouchal nový Kasabian, jejich Act 3, co vyšlo v pátek, nový album. A taky to je trošku jako, jsem říkal, tady to je trošku takhle, to už jsem taky někde slyšel. Tak zaprvé vykrádej trošku sami sebe, což jako u kapely vlastně běžný, jakože nepřicházejí s nějakým objevným novým, ale třeba já jsem tady v pátek v rámci toho, jak vždycky pouštíme novinky, pustil jeden track a já říkám taky, tyjo, to mě něco připomíná.
1: Nehráli jsme to už.
0: Pak mi došlo, že to jsou Muse vlastně, jakoby trošku, jakoby jako inspirováno Muse, takhle bych to řekl. Ne vykraný, ale inspirováno Muse.
1: My jsme se tu spolu o tom bavili na tohle téma, jo.
0: No.
1: A vlastně jsme se neshodli, ale říkali jsme si, jestli fakt už Kasabian nejsou u konce s dechem.
0: Je to možný.
1: Já jsem dneska shodou okolností narazil na starý článek někdy z roku 2020. Nějakým českým časáku, něco jako Rock a Pop, a tam bylo napsáno Kasabian, Sergio potvrdil, že Kasabian si dávají nespecifikovanou pauzu. Hmm.

0: A to krátce poté, co v té době, co měl Tom, Megan, co měl problém a tak dále. No a vlastně ta pauza sice skončila, ale už se to netýkalo potom toho Toma, takže já si spíš myslím, že to bylo taky na to. A já Toma sleduju, protože mu fandím, jako přece jenom, jako. Je to něco podobného, sleduju dva takový odpadlíky, jo. Toma Megna z Kasabian, který dál hraje typicky, a pak sleduju ještě Hugho Morgana z Fadlevin Criminals, který ho taky jako v podstatě vyhodil z jeho kapely. A přeju jim, aby se vrátili zpátky jako do povědomí, jo, a na výsluní.
1: Tak to Megan pravděpodobně asi měl nějaké konflikty se svojí snoubenkou, ale ona mu pak odpustila, jo. Ale kapela už ne, no.
0: My se to nikdy nedozvíme.
1: Tak ona jakoby nejdřív ho nahlásila, že jo? Takže asi tam nějaký divoký večer domácí asi tam proběh, no. Nic, jdeme si zahrát i Kasabian, tohle to je single, který najdete na jejich Act 3, Hippie Sunshine.

0: BTS, Ice Spice a jejich Boys Liar. My nejsme lháři, my vám se snažíme dávat ověřené informace, i když mimochodem minulý týden, když jsem tady mluvil o Fantomovi Benzínek, který kradl belgické omáčky, tak jsem pak zjistil, že jsem se nechal nachytat trošku. No. Poslal mi to náš posluchač Ondra, byl to fake. Druhý den to vysvětlili, ale byl to jako joke, no.
1: No je to víš, no. Já doufám, že to, co tady mám pro tebe připravený, joke není, nebo že to není nějaký fake, protože to je materiál, který vypovídá o tom, že možná jsme zase o kousek blíž době, kdy budou mít vlastní olympiádu i roboti.
0: Super.
1: Představ si, že v Pekingu se konal druhý ročník světových her humanoidních robotů a stroje tam soutěžily prakticky ve všem. Od běhu a fotbalu přes kickbox až po stolní tenis nebo tanec. Hmm. Jo. A pozor, nebylo to nějaká jako undergroundová akce. Do pětidenního klání se zapojilo 2000 robotů ze 666 týmů. A čekalo na ně celkem 51 disciplin. Z těch 30 bylo klasických sportů, dalších 21 pak simulovalo praktické situace, třeba v domácnosti a hotelu, průmyslové úkoly, hašení požáru nebo záchranné práce. Hmm. Co zajímavý. A některé výkony už jsou opravdu jako docela působivé. Protože my občas vidíme takový ty videa, jak třeba ukazovali Rusové svýho toho, ten se jim tam skácel.
0: Ano, tak, jo, a tak Rusno.
1: Ale tady hned první den té olympiády měli dva humanoidní roboti překonat světový rekord Usaina Bolta v běhu na 100 metrů. Jo? Hmm. Jeden ze strojů společnosti Ex-Humanoid zaběhl nejlepší čas celých her a jiný robot zase překonal lidský rekord ve skoku do výšky z místa. Jo? Ale ono to zní jako v podstatě, až je to jako děsivý trochu, jo. Ale pak přichází druhá stránka toho robotického sportu, jo. Po sprintu totiž někteří závodníci nedokázali včas zabrzdit a končili rovnou v té polstrované stěně. A jeden robot během soutěže dokonce začal hořet a další při spírání ztratil rovnováhu a zřítil se přímo na stůl rozhodčích. Takže nejde to ještě úplně...
0: A ty rozhodčí taky byly humanoidi, nebo to byly lidi?
1: To byly lidi, jo, samozřejmě.
0: Aha, dobře.
1: A právě to ukazuje, kdy mají roboti stále svoji velkou slabinu. Mohou být v jedné konkrétní činnosti rychlejší nebo silnější než člověk, ale když jde o rovnováhu, koordinaci, složitý pohyby toho celého těla, tak pořád za lidmi výrazně zaostávají.
0: To je dobře.
1: No jasně. Jenže, pozor, i tady je vývoj rychlý. Jeden z robotů například dokázal hrát tenis proti člověku, předvídat složité údery soupeře a reagovat na průběh hry v reálném čase.
0: A to bude dobrý tréninkový sparring partner třeba.
1: Ale já si, víš co, víš jaká je noc za prvý.
0: Víš, že by se prostě Carlos Alcaraz nebo naše Linda Noskova už jakoby nebavilo hrát s těma lidma, co dělají chyby a jako vzali by si toho robota a na tom s ním by trénovali.
1: No navíc, jako... navíc ten robot by si určitě nastudoval a načetl tvůj styl hry.
0: A nebo tvýho soupeře budoucího. Hele, budu hrát s Igou Świątek, potřebuju se na ní připravit. Robote, hraj Igu. To by bylo super, jako jo. Ale kam to pak bude? Takže samozřejmě Iga bude mít svýho, který bude hrát Lindu, takže mu to je jedno, že jo, ale...
1: Možná někoho napadne, že takovýhle hry, které se konaly v Pekingu, byly čistě čínskou záležitostí, ale což jako je v podstatě pravda, protože většinu robotů stále vyrábí čínské společnosti, ale přijeli tam týmy také z dalších 15 zemí, například z Japonska, Německa nebo Spojených států. Takže si myslím, že je otázkou času, kdy na skuteční olympiádě, nebo na, že samozřejmě neuvidíme tyhle ty humanoidní roboty na skuteční olympiádě, ale myslím si, že se dočkáme jejich vlastní olympiády.
0: Takže za pár let bude olympiáda, paralympiáda a humanoidiáda.
1: Přesně tak, ale zatím je asi lepší nesedět tam u stolu rozhodčí.
0: To rozhodně. Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
1: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
4: činohru s koncertem
3: Pravidla Nirvány.
4: Co sedíš jak ženská, co hodila šabli? Jestli chceš, můžeš nahrát nějaký vokály do mý písničky. Napiš text, křič, máš kérku, máš holku, ukáž kytaru. Kde jsi to vzal? Slyšíš?
3: Podstahnutí grunge, poslední rokové rebely.
4: Ve Švandově divadle.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
9: Na kráji zamíchej, ochotnej, mňam, mňam, mňam.
10: Hugo, Aperole, Fiero, volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
11: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
12: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
13: Kdyby byli stěhováci jako jakrbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu, stěhujte se bez stresu. Naše rada zní:
14: Stěhování Krbec všechno zařídí.
13: stěhovanikrbec.cz.
14: Stěhovací a vyklízecí služby.
15: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
16: Music. First.
17: Express FM.

0: Koncem srpna vydali Courtiners svoji první bestovku s názvem God Bless the Band a samozřejmě na ní nechybí ani doznívající No You Didn't, No You Don't.
1: Mám na tebe takovou osobní otázku.
0: Nepůjčím ti.
1: Chrápeš?
0: Jo, prý chráp a prý hlavně odfukuju.
1: Aha. Říká se, že chrápání muže ztratí nebo sebere ženě 4 roky života.
0: Chrápání muže, ano. Sebere té jeho partnerce 4 roky života.
1: Když samozřejmě spí s ním na stejné posteli, ve stejné ložnici, pokud už třeba nemají oddělené ložnice, což znám páry, které já to taky tak praktikují. Ale pozor, není to pravda. Narušuje to samozřejmě spánek, zvyšuje to počet probuzení, snižuje to kvalitu spánku. V jedné klinické studii ženy, které spí vedle chrápajících mužů, zažívaly výrazně více narušený spánek, než když spali sami, logicky. Ale zkrátka 4 roky jsou moc. Jo.
2: Jo, takže to jsou třeba 3,5.
1: No, prostě narušuje ti to tvůj život určitě, ale není to 4 roky, no.
0: Hele, znám páry, jo, a teď myslím, že tak nějak se pohybuje jejich věk mezi 30 a 40 a ty opravdu tráví jakoby noci odděleně, protože ten chlápek většinou, jako třeba chrápe fakt jako hodně, jo, že třeba byli u nás na návštěvě, zůstávali přes noc a já jsem je třeba slyšel přes dvězí a nedalo se to jako,
1: jasně,
0: jo. Takže bohužel tohleto jako, já doufám, že zatím tolik neskracuju svým manželce život, navíc já většinou chrápu až poté, co se důstojně občerstvím.
1: Ale navíc, ty ho zase naopak prodlužuješ, protože vy se často a rádi smějete.
0: Jo.
1: Takže to vlastně jako vyrovnáš, když tak.
0: Přesně tak.
1: No, ale já mám jednoho známého, který dokonce, když jsme třeba byli na společný dovolený, tak musel jako chrápat doslova jinde. Ale ten teďka letos, právě jsme byli na dovolený, tak on říká, já mám nějaký nový kapky a už jsem dobrý.
0: Jo, tak pozor.
1: Takže nějaký kapky existují na to. No, takže nebo kdybys náhodou potřeboval, jo, pro kamarády samozřejmě, no, jasně, no. Co je slyšíš i přes 2 dveře, tak klidně ti zjistím název těch kapek. Třeba jim taky budou fungovat.
0: K Vánocům, vej, dobrý nápad.
1: No, můžeš rozdat.
3: Petr Novák a Michal Plšek na Expressu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Na jihu Čech v pondělí odstartovalo mezinárodní vojenské cvičení Ample Strike 2026. V některých lokalitách tak mohou obyvatelé počítat až do 17. září se zvýšeným hlukem. Letiště České Budějovice pak upozorňuje, aby lidé nefotili vojenské objekty v rozlehlém areálu. Hrozí pokuta až 100 tisíc. Pod lavinou na severním Kavkazu zemřelo nejméně 11 horolezců a 6 dalších utrpělo zranění, uvedlo dnes podle agentury AFP ruské ministerstvo pro mimořádné situace. Ruská média zatím neinformovala, odkud horolezci pocházeli. Vědí, že to je jejich poslední zápas na světovém šampionátu. České basketbalistky po dvou prohrách už nemohou postoupit v Berlíně ze skupiny a v této situaci budou čelit nejsilnějšímu kalibru na mistrovství světa, Spojeným státům americkým. Závěrečné vystoupení národního týmu začíná dnes ve 20:45 hodin. Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na horách kolem 23. Co se týká dopravy, tak na nehody narazíte například v ulici Dočertous v Praze, na silnici 37760 u obce Mostkovice v okrese Prostějov, v ulici Borská v České Lípě, v ulici Masarykova ve Velkých Popovicích a ještě jednou v ulici Masarykova, tentokrát v obci Strážnice v okrese Hodonín. Z vysílacího studia Express FM vás zdraví Michal s Petrem, společně startujeme poslední hodinu Express Drive.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: nám Olivia Rodrigo se singlem The Cure.
1: Zajímalo mě, jestli Olivia je spokojená se svým zaměstnáním popové hvězdy.
2: Já myslím, že bude.
1: Asi vypadá, že je spokojená. Setkává se díky tomu se svými idoly, s Robertem Smithem v hlavní roli a v první linii. No, každý má nějaké zaměstnání, tedy téměř každý, asi 4% Čechů ho nemají, že? A celosvětově nevím, kolik lidí. No, ale jsou zaměstnání, který bych já klidně mohl vynechat.
2: No, tak to já taky.
1: Třeba posuzovač zápachu.
0: A počkej, a bavíme se o zaměstnáních světových nebo o českých?
1: Jsou to světová zaměstnání. Někde ve světě existuje člověk, který je placen za to, že čuchá lidem do podpaží.
0: Jo, tak a posuzovač zápachů v podpaží?
1: Ano, ano, je to samozřejmě proto, pro výrobce deodorantů, protože pak ještě taky posuzuješ to, jestli ten deodorant zafungoval, že?
0: Jo, tak a ty ho nejdřív před použitím
1: nejdřív a po počucháš použitýho, pak asi se dá osprchovat, namatlá se tím, zaběhá si a ty pak třeba mu očuchneš znova, jestli to jako zafungovalo, že? Jestli jako je dobrý.
0: A já mám teda jako, jestli mám něco dobrýho, tak Čech, jo?
1: No, tak hele, je tady možná díra na trhu, zkus napsat do nějaké kosmetické firmy, jestli jako nemají volný místo očichávače.
2: No jasně, já vomblím první den práce.
1: tam přijde ten, no nic. Zajímavý zaměstnání je iceberg wrangler, což je člověk, který odtahuje ledovce v moři.
0: A pak prodává led?
1: Ne, on je odtahuje od ropných plošin hlavně, nejvíc. A samozřejmě od míst, která by mohla tím nárazem toho ledovce to. Tak normálně vlastně má takový jako obří laso.
0: Má tady nějaký torpédoborec?
1: Má,
0: asi bude
1: ne,
0: mít
1: má tu loďku takovou, která má 9600 koní.
2: No to takovou loďku.
1: A většinou jeden průměrný ledovec tahá 3 dny. Pryč.
2: A to bude asi dobře placený, vy?
1: No to bude asi dobře placený, no. A ty máš ty námořnické zkoušky. Ale ty máš tady vlastně samý povolání, které bys mohl dělat.
0: Mě to, jak jsi to tak říkal, tak mi to přijde jako takový osamělý a hodně studený zaměstnání.
1: No tak asi tam na to laso nejseš sám.
0: Nejseš tam sám, no, máš tam
1: partiáky. Minimálně dva budeš, jako
0: no. No já viděl takovýho týpka, který právě, že bral led, ukrajoval někde z těch a tu vodu potom prodávali, protože samozřejmě se jednalo o super čistou vodu, stojí jasně to brutální prachy, že?
1: Jasně, no. No, pak je tady člověk, který sexuje kuřátka.
2: Prosím.
1: No, sexování totiž se tady občas používá nesmyslně, jakože to je intimní činnost, ale sexování je rozdělování kuřat na jako kohouty a slepičky, že?
0: Takže jako třídíš.
1: No, takže třídíš 12 denně bys měl stihnout. Ne, pozor, 12 za hodinu, pardon.
0: 12 kuřat rostí za hodinu?
1: Ano, podle jejich pohlaví. 12 za hodinu, to je hustý, co? A zhruba 98% přesnosti bys měl mít.
2: To už jako.
1: To je hustý, věď?
2: Musíš mít fakt rychlý ruce.
1: No, to máš jako. A nevím, jak se, já teda nevím.
2: 200 za minutu nebo kolik, ne?
1: No, mám tady lepší práci pro tebe, jo. Profesionální odpočívač, se dá říct, jako v češtině. Je to člověk, který jde do nemocnice, ale nejde tam jako stonat, ale jde tam otestovat ty služby. To znamená, že ty si tam ležíš do té postele a oni se tam o tebe starají, jo? A ty to pak jako zhodnotíš. Předpokládám, že tamhle, jako nevím, jak to dělají, aby nepoznali ten personál, že ty seš ten jako testovač, že jo? Protože jinak kontrolor se k tobě budou chovat jinak, že jo? To je jako když by si řekl, že seš testovač od Michelinu v restauraci a pak by ti tam nosili ty kosky ve skluzu rychle, že jo? A samozřejmě ještě vytuněný, že?
0: Úplně vidím. Jo, tak vy jste testovač nemocnic. No tak my si to slepí střebovem.
1: My si to slepí střebovem.
3: Express Drive. Na Expressu.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: To jste ještě neviděli. Objevte unikátní naučnou stezku vrcholu Jeseníků s originálními dřevěnými sochami. Na trase dlouhé 360 metrů poznáte 14 jesenických tisícovek, jejich příběhy i legendy. Vydejte se za nimi do Šrotových lázní v Dolní Lipové. Více na webu lázně-lipová.cz.
2: Co si přejete zažít na cestách se slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat, to musíte zažít.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Dopřejte své zahradě eleganci, která vydrží roky. Beton Těšovice. Zakázková výroba na míru podle vašich představ. beton@těšovice.cz.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.

0: Kazomat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Kazomat stavebniny. www.kazomat.cz.
2: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
3: Hudba na prvním místě.
4: Express FM.

0: Jaký půlnoční slunce, na to ještě je dost času, ne? Snad Zaro.
1: Tak Zara, víš co, je to mladá holka, ta často určitě probdila mnoho nocí, až viděla slunce na konci tunelu.
2: Jo, takhle. Opravdu jo.
1: To jsem se zasnil, víš.
2: Aha, no to jsme si trochu pohráli se slovy. A víš co, dneska jsme ještě opomněli, že před 30 lety na Letenské pláni proběhl jeden velký, řekl bych až gigantický koncert.
1: Tak to byl Michael.
2: Byl to Michael, já jsem tam byl.
1: Jo.
2: To byl, no já jsem vyhrál v rádiu lístek. Beze srandy.
1: Já, když já nepatřím mezi fanoušky Michaela, jo.
2: Já vím, ale bylo to tenkrát velký, protože to samozřejmě, on tady to turné navíc startoval. A byla ta obří socha, no, místo jasně. Stalina, že na Letenské pláni nad městem. A bylo to jako fakt velký, jo, to je jako o tom žádná.
1: Ale víš co, dneska na Letenský pláni už může vystoupit kde kdo, jako pokud se nemýlím, tak první největší koncert tam udělali Rolling Stones, pak šel Michael a pak už šoupej do kytu.
2: Jo a mimochodem o dva roky před Michaelem tady hráli Floydi taky. No, stejný termín, 7. září.
1: Ale na Strahově.
2: Na Strahově, no, 94.
1: A pršelo, byl jsem tam jsem byl zase já. A bylo to turné Puls a bylo to fakt jako výborný. I když jsem zase jako v tu dobu posoupil, spíš jsem se těšil potom, až tam přijedou YouTube.
2: Ano, tak ty tam taky byli. To jsem nebyl, bohužel. V té době jsem ještě nebyl takový fanoušek YouTube.
1: Byl jsem malinký ještě, ne?
2: Tak byl jsem už teenager.
1: Jo, takže si čet bravo.
2: Taky mě naši samozřejmě poslali samotného do Prahy na Michaela Jacksona, že jo? Mě dovolili v 16 letech.
1: Fak jo.
2: No.
1: To já, když jsem šel před 18 někam, tak ke mně musel zazvonit můj soused Roman Páral a vždycky říkal, dobrý, nebo o dva starší než já, říkal, dobrý den, paní Nováková, já bych rád dneska Petra vzal, nevím, do klubu, ale přivedu. A on, přivedeš ho opravdu? Jo, přivedu. Ono to potom končilo, že spíš jsem přived já jeho, protože se zmastil.
2: A kupoval ti pivo už tenkrát?
1: Koupil víno, tam já se pamatuju, jsme poprvé navštívili klub v Praze Sedmička a že se vyplatilo tam koupat víno, jak jsme popíjeli víno a z toho byl celý hotovej, on tenkrát začal kouřit, ale protože měl taky přísný rodiče, tak jsme potom museli obcházet blok, abych to vydejchal. Tak
2: jo, a ještě teda zpátky tomu Michaelu Jacksonovi, dobovou reportáž Babu našla z televize Nova a tu najdete na našem Instagramu.
1: No tak to se podívá.
2: Podívej se, no. Vypadá to, Zbyněk Merunka to tam komentoval.
1: Jo.
2: A holky, faninky byly tak 50-50 spokojení, pozor na to. No.
1: Fakt?
2: A DJ Bobo byl nespokojený, že přece jsme ho vypískali.
1: Jo, on byl před kapela.
2: No.

0: Jo, tenkrát jsme zpívali, i když já teda si úplně nepamatuju, jestli zrovna i tahle píseň zazněla před 30 lety na Letenské pláni v Praze v rámci prvního koncertu History Tour Michaela Jacksona.
1: No, byla to velká událost, no. A mimochodem, byl jsi oblečený nějak jako dobově, měl jsi nějaký to bílý tričko do Včka, ponožtičky pěkně vytažený?
0: Ne, já pamatuju si, byla kosa a měl jsem bundu takovou polozimní. A já jsem v té době nebyl úplně modeman. Koupil jsem si hezké neoriginální tričko, tenkrát jako památku. Naši mi dali na to prachy sebou, ale pojďme už od toho.
1: Když si řekl neoriginální, to znamená, že jsi kupoval zabranami.
0: No jasně, no, ale tak já jsem v té době, byl jsem kluk z venkova v 16 letech poprvé sám v Praze.
1: No, ty pohodě.
0: Já jsem hrál jenom jeden lupen, takže jsem jel sám.
1: Ty si tak, to je dobrodružný.
0: Jo, no nic, pojďme od toho, k něčemu užitečnějšímu.
1: No, i když, no, užitečnějšímu. Když se řekne stavba za miliardy, tak člověk čeká něco, co bude sloužit desítky let, protože samozřejmě do toho bylo investováno mnoho prostředků, jenže svět je plný velkolepých projektů, které měly změnit budoucnost, ale místo toho dnes chátrají. Třeba ve Spojených státech začali v Texasu budovat Superconducting Super Collider, což je obří urychlovač částic, který měl mít obvod 87 kilometrů a překonat všechno, co do té doby existovalo.
0: Oni chtěli asi konkurovat CERNu ve Švýcarsku.
1: Podle všeho, jo, a uděláme to větší.
0: No
1: a to.
0: Tak,
1: jenže
0: ty byl Trump, ne?
1: Vůbec bych se nedivil, protože ty náklady tak rostly a oni nesehnali prachy od zahraničních partnerů. A kongres v roce 1993, kdy se to jakoby uskutečňovalo, celý ten projekt zastavil, ale do země už přitom vedlo přes 22 kilometrů tunelů a utratili se více než 2 miliardy dolarů. Takže zastavit takovýhle nákladný projekt, to muselo být opravdu jako zásadní.
0: No a tak asi tam hrozilo, že se utratí ještě další miliardy a to radši teda to zastavili. No.
1: Že těch tunelů bude víc, viď?
0: Jestli to měly být ty český tunely, no, tak nechápu, no.
1: No ale nejenom v Americe se lidé nedočkali těch velkolepých projektů. Třeba v Číně vznikla zase čtvrť, která se bude Chengdu. V podstatě to měla být malá Paříž, včetně kopie Eiffelovy věže. Počítalo se tam ze 100 tisíci obyvateli, ale po otevření jich tam žili asi jenom 2 tisíce.
0: Tak nic moc teda.
1: Ještě větší peníze spolikali dubajské World Islands, umělé ostrovy, ve tvaru mapy světa, jenomže projekt zasáhla finanční krize a část ostrovů začala mít problémy se stabilitou.
0: Aha.
1: No. Podíváme se do Evropy. Ve Španělsku zase postavili letiště více než 200 kilometrů od Madridu. Stálo přes miliardu eur, ale většinu času zůstávalo téměř prázdné. No a hodně bizarně působí turecký Burj Al Babas, což jsou stovky téměř identických luxusních vilek, které vypadají jako takový malý pohádkový zámky. Investor ale skončil ve finančních potížích a celý areál dnes připomíná jenom město duchu. No ale aby jsme nekončili ve světě, tak se podíváme i u nás, protože i u nás máme několik podobných pomníků velkých plánů.
0: Ano.
1: Nejsou většinou tak finančně gigantický jako dubajský ostrovy, ale příběhově jsou možná ještě zajímavější, protože třeba nejlepší český příklad je Borovský most u vodní nádrže Švihov, známý také jako Hitlerův most.
0: Ano, ano.
1: Měl
0: to
1: být,
0: znám.
1: Ano. No, měl být součástí původní dálnice Praha-Brno. No, stavět se začalo v roce 1939, za války byly práce přerušeny, po válce pokračovaly a most byl dokonce v roce 1952 zkolaudován. Jenže pak se rozhodlo o výstavbě vodárenské nádrže Švihov a trasa budoucí D1 se musela změnit. Po mostě tak nikdy neprojelo jediný auto a po napuštění nádrže v roce 1976 navíc jeho velká část zmizela pod vodou. No, ještě větší megaprojekt představuje takzvaná Hitlerová dálnice Vídeň-Vratislav. Tam měla měřit 320 kiláků a přibližně 75 kilometrů mělo vést přes tehdejší Československo. Se stavbou se začalo někdy v roce 1939 u Jevíčka. A ta stavba skončila v roce 1942, kdy Německo potřebovalo materiál a pracovní síly pro válku.
0: Je můj známý od nás z venkova tady po té dálnici pátra a napsal o ní několik publikací, kdyby tě to hodně zajímalo.
1: No dokonce po ní dnes zůstávají náspy, zářezy v krajině a desítky mostních konstrukcí.
0: Dokonce se jednou za čas objeví, jako když se mluví o nějaký silnici, která by někam měla vést, říká, tak proč nevyužijete tu Hitlerovou dálnici? No, ale já myslím, že stejně by jí museli už vlastně celou jako předělat, víš, že už tam, když tam nádu už nějaký beton je, tak ono za těch 80 let možná, nebo 90 skoro, už asi nebude úplně v plný formě, no. Pondělní odpoledne na Express FM.

0: Vyražte na víkend do Ostravy. Objevte hornickou historii Landeku, architekturu Grossmanovy vily, projděte si industriální Dolní Vítkovice nebo oblíbené nábřeží Ostravice. Čtyři různé tváře jednoho města. Více tipů na výlety hledejte na visitostrava.eu.
1: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
2: Spěchejte na www.webglobe.cz.
3: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulátor.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulátor.cz.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml 1 za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
6: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
11: Express. Music first. Express FM.

0: Slyšíte to šumění?
1: To tady vyšumíme za chvilku pryč.
0: Ale ještě mám takovou pozvánku na zítra. Zítra tady totiž můžeme minimálně hodinu a půl sledovat, jak hraje Linda Nosková na US Open. A já jsem tady našel takovou zajímavou jako statistiku. A tu, jako ta je založená na ukrajinské tenise Martě Kostyuk. Představ si, že ona od březnového Indian Wells drží pozoruhodnou sérii. Na každém turnaji, který od té doby odehrála, buď získala titul, nebo prohrála s hráčkou, která ovládla celý turnaj následně. Třeba ve Wimbledonu s Lindou Noskovou. A víš, s kým včera prohrála Marta Kostyuk?
2: S Lindou Noskovou.
0: Takže uvidíme, jestli to... Tady ta teorie, s kterou přišel fanklub českých tenistek, by mohl zafungovat. No. Ve Wimbledonu se to povedlo, tak by se to mohlo.
1: A kdy se to hraje přesně?
0: 17:30 by měli hrát, ale ono
1: zítra.
0: To samozřejmě, no, zítra, no. Takže tady můžeme sledovat live.
2: Jo, to bychom mohli vy.
0: No a pak třeba to jako zjistit, jestli teda, ale má teda docela ostrou soupeřku, to bude ta Sabalenka.
2: No jo, no, tak o to víc třeba bude motivována.
0: Ale vždycky říká můj táta, když chceš vyhrát, musíš porazit každýho.
2: A to je logický.
0: Ale to je neprůstřelný argument, jako můj táta prostě, no.
2: Neznám ho, ale už teď je to frér pro mě.
0: Tak to je frér, taky je to můj táta, že?
2: No. Každopádně my jsme doputovali k 18. hodině, 52. minutě a 52. vteřině, by se dalo říct, což znamená jediné.
0: Rozlučka?
2: Ano, musíme se loučit.
0: My se samozřejmě loučíme jenom na krátkou dobu, protože za 21 hodin jsme zpátky.
2: Ano, za 21 hodin jsme zpátky a co se týká ještě dnešního vysílání, myslím, že to máme nějakou reprízku. Nemáme reprízky už?
0: Počkej, nejsou tam náhodou, není tam náhodou reprízka tvého Express Edge, už vlastně ale ne repríza reprízy, ale to už je repríza premiéry.
2: Ano, to už je repríza premiéry z minulého týdne, někdy ve 22 hodin by to tam možná, ano, je to tam.
0: 22 to tam je, no vidíš.
2: A my vám ještě vlastně, když si také přiřeju polívčičku, zrovna dneska nám jeden z vás psal s Pepou, že to poslouchá a tak dále, tak jsem řekl, že už budeme aktivnější, co se playlistu týká, to mi ty taky kladeš.
0: Já ti
2: na
0: to
2: srdce,
0: říkám už snad rok.
2: Takže teď už to mám ze všech stran, od Michala, od vás, takže já se polepším a vy si třeba dneska můžete ty dvě hoďky dát, protože to bude taková sázka na jistotu.
0: A zítra si dejte tři hoďky, minimálně 16
2: a to bude ještě
0: 19.
2: Větší sázka na jistotu, vy.
0: Ale samozřejmě budeme rádi, když budete poslouchat od rána až do večera.
2: Pa, pa.
3: Petr Novák a Michal Plšek na Expressu.

0: Novinka. Novinka. Express FM.
1: Gorgon City a Jim Cook. Oracle.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 půl litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Express FM.
6: Hudba. Na prvním místě.

0: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: FM.
1: Novinka. Express FM.
2: Rachel Chinoreri. One song.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Music. First. Express FM.

0: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Express FM.
2: Hudba. Na prvním místě. Co je nového na Express FM? Koukněte na expressfm.cz.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
0: Express Edge. Nezávislá hudební scéna.
1: Edge.
0: Express Edge s Petrem Novákem.
2: Dobrý večer, po prázdninové odmlce se vám na Express FM opět hlásí tvůrci hudebního speciálu Express Edge, jmenovitě Pepa od mixu, Petr od mikrofonu. Právě startujeme 871. epizodu a budeme tu s vámi následující 2 hodiny vysílání. Připraveno máme přes 30 hudebních příspěvků od nejrůznějších umělkyň, umělců a kapel celého světa. Vše, co potřebujete vědět o Express Edge, najdete na našem Facebooku. Pro všechno ostatní tu pak máte web expressfm.cz. Před 10 lety vydávali Beast svoji 5. a finální desku Boy King. Tough Guy je název tracku, kterým dnešní hudební putování odstartujeme, no a příjemný poslech vám přeji Petr s Pepou.

tolik Jota, nebo chcete-li Youth of Apocalypse. Projekt složený z hudebníků z Gorillaz nebo Klaxons vstoupil na scénu ve velkém stylu, mimo jiné se uvedl i doznívajícím singlem Fire in my mind, aby se zase v tichosti odmlčel. Následující parta možná někomu evokuje tvorbu do 1975, někdy kolem roku 2005 ji založili teprve 13-letí hudebníci Murray a Jordan. U nás se pak tahle parta The Excerpts představila jako předkapela Nothing But Thieves, ale i solově. A hrát budeme track Classic.

Pozdrav ze Švédska od Do Wanna Die, party, která to spolu táhne více než 30 let a která na sebe upozornila hitovkou You and Me Song. Vy jste ale poslouchali Oh Yeah. Teď už ale hurá zpátky na britské ostrovy, dáme si The Amazons, kvintet z Readingu, který roste desku od desky, a konkrétně zarazujeme single Ready for Something z třetí studiovky.

0: Tolik The Amazons v rámci hudebního speciálu Express Edge, který vám v premiéře nabízíme na Express FM každou středu od 21 hodin, v repríze pak každé pondělí od 22 hodin. Předloni obnovila svoji činnost skotská formace The Ninth Wave, která ve své tvorbě míchá post-punk se synth-popem a mezi své vzory řadí The Cure, Velvet Underground nebo Massive Attack. My vám od Ninth Wave nabídneme song Reformation.
1: Posloucháte Express Edge.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
5: Potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bela, CZ.
6: Music. First.
7: Express FM. Posloucháte hudební speciál.
6: Speciál na Express FM.

Fleetwood Mac vystoupili spolu s dalšími desítkami kapel na Once World Tour a předvedli hitovkami na BT set, který najdete i na YouTube, právě dozněl single Something Cloud. Na řadě jsou Alkaline Trio, nabídneme vám ukázku z jejich posledního EPčka a sice hitovku Bleeding Out.

0: Tolik Alkaline Trio, legendární parta z Chicaga. All Time Low jsou jejich popovější kolegové, kteří se letos představili živě v našem hlavním městě a nebyl to vůbec špatný koncik. Z jejich aktuální řadovky zarezuje věc názvem Butterflies. All Time Low. Express Edge.
1: Express.
2: Express Edge.
1: S Petrem Novákem.

Posloucháte Express FM, posloucháte hudební speciál Express Edge a na úvod tohoto hudebního bloku jsme vám hráli Spitalfield a skladbu Secrets in Mirror. Pochází z poslední 20 let starý řadovky. Následují The Dangerous Summer, dnes zařazujeme příjemnou zážitost Pacific Ocean. Ze studia vás pak ještě jednou dnes zdraví a příjemný poslech přejí Petr s Pepou.

Od vydání titulu 152 od Taking Back Sunday uplynou brzy 3 roky. Z koncerty kapela šetří, ale v září vystoupí na akci Louder Than Life v Louisville a my vám hráli track So What. 24. září vystoupí v pražském klubu Sasazu Beartooth a jako jedna z předkapel se představí Silverstein, kanadská post-hardkorová parta fungující od roku 2000.

0: To byl Silverstein a věc s názvem Ultraviolet. Analysis Paralysis je pro změnu název poslední nahrávky americké party Four Years Strong a my z ní vybíráme single Uncooked.
1: Express
2: Express Edge
1: s Petrem Novákem.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
2: Express Edge. Nezávislá hudební scéna. Edge. Express Edge s Petrem Novákem.
3: Ještě jednou dobrý večer všem, kteří v tento čas poslouchají hudební speciál Express Edge. Doputovali jsme do poloviny 871. dílu, což znamená jediné. Hodina vysílání za námi, hodina vysílání před námi. Ve studiu jsou i nadále Petr s Pepou. Máme pro vás poměrně pestrý hudební mix, včetně zajímavých umělkyň a svěžnějšího finále. Express Edge najdete na Facebooku, zveřejňujeme tam playlisty od vysílaných epizod. Pro všechno ostatní tu máte web expressfm.cz. No a druhou polovinu dnešního putování startujeme ze společnosti do Horrors.

Ze čtvrté řadové desky australských The Temper Trap vyšlo z něj už 7 singlů, doznívající Lucky Dimes jako první v pořadí. Narazil jsem na zajímavý projekt Spoiled, skrývá se za ním italský umělec Giovanni Samichel Di Bari a svým posluchačům nabízí trochu punku, trochu new wave, trochu shoegaze i trochu indie rocku. A jakže to zní? Poslechněte si sami, tady je skladba When It Rains.

Tohle je projekt Milese Hunta z legendární The Wonderstuff. Už v 90. měl touhu malinko přitvrdit a tak si založil trio Went 414. No a letos ho opět probudil. Dozněla věc nazvaná How Far We Fell. 22. ledna příštího roku se v pražském O2 Univerzu představí Nothing But Thieves a vše nasvědčuje tomu, že to bude parádní koncert, protože tahle pětice z Essexu vydá konce měsíce novou desku a bude na ní i tahle pecka.

Ještě předtím, než k nám Nothing But Thieves dorazí, představí se v listopadu v prostoru Archa plus jejich kolegové Leap. Ti k nám jezdí koncertovat pravidelně, naposledy byli, myslím, na Bloodfestu. A pokud na 11. listopadu nemáte plány, tak hurá pro vstupenky, protože tahle anglická parta naživo umí.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
1: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
2: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Express FM.
4: Hudba, hudba, na prvním místě.
3: Posloucháte hudební speciál.
4: Speciál na Express FM.

Posloucháte Express FM, posloucháte první poprázdninový díl hudebního speciálu Express Edge. O prázdninách jsme vám ve vysílání nabízeli reprízy úspěšných epizod. Počínaje dnešní středou se vám opět budeme hlásit živě, a to každou z nich od 21 hodin. A moc se na to těšíme. Kdo? No přece Petr s Pepou.

Příští měsíc oslaví narozeniny Brittany Howard, umělkyně známá především co vyzpěvačka Alabama Shakes. Ti momentálně ožívají a my vám však hráli Brittany solovi, a to v rámci tracku What Now. Léto snad ještě nekončí a věřím, že si ho ještě trošku užijeme a budou tak stále aktuální prosuněné věci typu té následující od The Sundays.

To byly The Sundays, kapela, která byla aktivní i populární, především v 90. Doznívající Summertime pochází z třetí a zároveň poslední desky Static and Silence. Pokud byste nestihli název umělce či písničky, kterou vám hrajeme, Express Edge můžete najít na Facebooku, zveřejňujeme tam playlisty od vysílaných epizod, jakož i zajímavé kulturní tipy. Poslední ženou v tomto bloku pak bude Alice Merton.

Příští rok uplyne 20 let od pražského konceptu Incubus v pražské Lucerně. Nebyl to kdo ví jaký koncept, co se týká kvality, ale docela to šlo. A samozřejmě, že došlo i na hit Wish You Were Here, který jsme zařadili na úvod dnešního finálového bloku hudebního speciálu Express Edge, který právě posloucháte na Express FM. Bush se loni blízké s dařivou deskou I Beat Loneliness, na které nabídli svůj typický hutný zvuk i melodické skladby, třeba jako je ta následující stejnojmená.

Tolik Football Head, mladá nadějná parta z Chicaga. A připraveni jsou ostřílení The Used, kteří také nechyběli na dnes již zmíněném Once Warped Tour a také předvedli zdařilé vystoupení napěchované peckami typu té následující Empty With You.

0: Tohle byl hudební pozdrav pro všechny školáky Deftones a jejich Back to School s podtitulem Mini Magic. Přátelé, kamarádi, 871. díl hudebního speciálu Express Edge končí, připravili ho pro vás Petr s Pepou, kteří se tímto těší na slyšenou opět za týden ve stejnou dobu na stejném místě. To znamená ve středu 21 hodin na Express FM. Kdo nestíhá, může si dát pondělní repízu, kterou pro změnu vysíláme v pondělí od 22 hodin. Mějte se krásně a rádi, kdyby cokoliv Express Edge na Facebooku, Express FM na webu. Pizza Mír.
1: Big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. You were so fine.

Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
0: Music. First.
5: Express FM.

0: Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music news.
3: V sobotu měl premiéru film o Oasis Don't Look Back in Anger. Stalo se tak na filmovém festivalu v Benátkách. Film produkoval Steven Knight, který má na svém kontě třeba i Peaky Blinders. Jak skvělý film to je, svědčí i 8-minutový Standing Ovation. A že z bratrů Gallagherových nic rebelského nezmizelo, bylo třeba to, když po pár minutách se Liam kouká na hodinky a bezhlasně šeptá: měli bychom jít asi do prdele. Film má českou premiéru tento čtvrtek. Sice to zní a vypadá jako Daft Punk, ale nejsou to Daft Punk. Jsou to Daft Punk Live, což je tribut, který před 8 lety založili dva bráchové z Velké Británie. Používají živé nástroje, bicí, basu, kytaru, synchronizovanou světelnou show a autentické repliky ikonických robotických přilep. Napodobují legendární koncertní šňůry, jako bylo turné Live 2007. A lidem chybí Daft Punk, proto jsou jejich show tak oblíbený. Největší zářez udělali v loni na festivalu Burning Man. 10. března budou i v pražském klubu Roxy. Redaktoři časopisu Rolling Stone sestavili žebříček nejlepších kytarových sol všech dob. Eddieho Van Halena, Davida Gilmora, Eagles a Jimiho Hendrixe nakonec porazil Prince s kytarovým solem z Purple Rain.